0: vybrat dovolenou, nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se Skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Já jsem nevinnej.
6: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
7: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Taká, Benka.
7: Z vězeňského prostředí.
9: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
7: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
10: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
11: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
12: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
13: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
14: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
15: Tak hurá na Vysočinu.
14: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
15: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
14: Skály a vyhlídky, co berou dech.
15: Rybníky, jezera i koupaliště.
14: Aktivní zábava i adrenalin.
15: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
14: Vysočina má co nabídnout.
15: Stačí si jen vybrat.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
16: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
18: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
19: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

bursting at the seams. Hit Rádio Černá Hora.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní koalice požaduje, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí vědět především to, kdo platil jeho cesty soukromými letadly. Prezident se totiž během dovolené nakrátko vrátil do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Pražský hrad tvrdí, že si Pavel všechny výdaje hradí sám ze svých peněz. Umělá inteligence by už během několika měsíců mohla samostatně napadat chytré domácí spotřebiče. Podle amerických odborníků by se škodlivé programy mohly bez pomoci člověka šířit například mezi chytrými troubami nebo televizemi. Na rozdíl od běžných virů by se navíc dokázali sami přizpůsobovat novým zařízením. Odborníci varují, že takový útok by bylo velmi obtížné zastavit, zatím ale jde pouze o předpověď možného vývoje. Fotbalisté Slávie prohráli ve druhém kole Ligy mistrů na hřišti azerbajdžánského Sabahu 0-2. Po bezbrankovém prvním poločase inkasovali Pražané dvakrát ve druhé půli. Slávia tak nenaplnila roli favorita a v soutěži utrpěla druhou porážku. Zároveň se stala vůbec prvním českým týmem, který v evropských pohárech prohrál s azerbajdžánským soupeřem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dálnice D35 by mohla řidičům nadělit vánoční dárek. Ještě do Vánoc by se mohl otevřít nový úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí. Dlouhý skoro 8 kilometrů. Stavbaři makají naplno, komplikace ale stále řeší u mostu, takže uvidíme, jak to s tím přesným termínem nakonec dopadne. 6 až 10 stupňů na teploměru v tuhle chvíli, na horách méně. Přes den čekáme 13 až 18, taková budou odpolední teplotní maxima. No a ty ranní a dopolední přehánky postupně ustanou a mraku bude odpoledne celkově ubývat.
8: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Auto Trutnov.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ránečko, šampioni.
2: Krásnou středu.
1: Na středu, ahoj David, ahoj Jasmin. Jsi takový nějaký přeživej klej dneska ráno. Mně se líbila ta tvoje zpráva, že AI bude napadat domácí spotřebiče. Hmm. Zajímavý. Spojení, můžou to být i chytré trouby, to mě teda pobavilo. Chytrá trouba. To je geniální.
3: Jakože by si třeba něco dal do trouby píct a ono by ti to naschvál jako vyplo dřív, že by to nebylo udělaný. Víš, to by byl ten útok.
1: No, ne, že se říká lidem, že jsi trouba, že jo. Ale tak chytrá, že to je vlastně, jak bych řekl, oxymoron.
3: Jasně, že jo.
1: Tak dobré ráno vám všem. Tři trouby s váma a Bena Sibros. Hezké ránko.
0: Chytrá

0: Přišla nám SMS-ka od Nikoly z Plzně. Ahoj, teď jste mi úplně zpříjemnili ráno. Jako použít ve větě v rádiu slovo oxymoron, to je pro učitele češtiny splněný sen. Tak Nikol, nemáš zač, když nás, jestli nás posloucháš takhle často jako v pondělí, tak já to často používám, že jo?
1: Takhle, my jsme to naučili Michala, tohleto slovíčko. On vždycky totiž, já jsem zdravila vždycky krásný pondělí a on to nejde dohromady tyhle dvě slova, tak říkám, to je oxymoron, viď? Takhle, a nějak tak, se to tu chytlo.
0: Ale my tady jedeme pět věcí pořád okolo naučení, každý týden, no, vždycky, takže jako, ale nic novýho, jo. Tak krásné ráno z Hitrádia. Já vám musím něco říct, čověče, mě se na dnešek strašně spalo. Mě ukázalo, jak si teďka sleduju spánek přes hodinky, tak že jsem se 11krát probudil, jo. A vždycky, když jsem se probudil, tak jsem se cítil nějak takhle. Já vůbec nevím, co se to dneska v noci dělo. Můj spánek na 67% ze 100. Jak jste spalo vám, co?
1: Na procenta radši nekoukám, já se vlastně cítím strašně dobře, i když jsem spala strašně málo a taky jsem se teda hodně, hodně moc budila, takže nevím, co lítá vzduchem.
2: Já to naštěstí taky netrekuju, takže já vlastně nevím, kolik je moje body battery.
0: Já to nemusel ani trekovat, já jsem prostě věděl, že jsem vzhůru a třeba jsem byl po každý 10 jako minut dělej, jo, a nemohl jsem usnout, ale vlastně i moje včera večer jsme nemohli vůbec jako zabrat, jo, nevím, co se dělo.
2: Úplně k ne,
1: ten už byl, no.
0: No, takže nevím, na co to hodit. Nevím, došly náboje. Kdyby byl úplně, tak řeknu, hele, úplně, jasně, že jo, jasně.
1: Tak jak se spalo vám? Čeká nás za malou chvilku minuta šampionů, klasicky po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a tentokrát teda ještě, jak jste se vyspali, jestli byste klidnou noc měli?
0: Klidně napište 0 až 100%. Ať je to jednoduchý. Alex Warren, Fever Dream. Další muzika pro vás na Hit Radio v 6.08. Hezké ránko.

0: jsou hity na Hitrádiu. Alex Warren, Fever Dream, 6 hodin, 11 minut. Vy jste úžasný, my jsme vám řekli, ať tam napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo, neřekli jsme telefonní číslo, já jsem to neřekl, moje chyba, ale těch zpráv od vás přišlo i tak spoustu, tak minuta šampionů startuje teď.
1: Evča, Frýdek, Místek, spánek klidný, 85%.
0: Honza Broumov, jeho pes vůbec nespal, takže Honza byl taky vzhůru.
1: Martina Plzeň, dneska krásných 9 hodin spánku.
0: Míša Olomouc, já se dneska probudila tak odpočatá, že jsem si myslela, že je sobota.
1: Lucie Ječín, spalo se špatně, 20krát vzhůru, noční můry, celou noc to samé.
0: A Adela Kravaře, spala, jak Fenka Jack Russell dovolila.
1: Martin, Nové Město nad Metují, taky je přijetej, spánek tak 55% řešit. Spalek, Fenka.
0: Žaneta Trutnov, dobré ráno, spánek asi ok, ale vstávat se mi moc nechtělo, těžký ráno.
1: Lucká Hranice po lahvince burčáku, byla noc neuvěřitelně úžasně odpočinková, krásnou středu.
0: To je možná ten recept. Člověče, já jsem potkal burčáček, jak jsem řešil toho zámečníka, takovou jednou nákupáku, takže už je teda sezona.
2: No, sezona je v plném proudu, od 1. srpna do 30. listopadu se v Česku může prodávat burčák.
0: Mm-hmm. Ale jde se hned kvalitní burčák. Myslíš, že takhle u těch stánků, anebo...
2: Tak to už je pak samozřejmě na každém.
0: Můžete nám napsat, toto číslo je 777 937 777, ale to vy víte. Pojďme na hity. Bruno Mars, Grenade, pro všechny, komu se hůř spalo, ale i vám, kdo jste vyspinkaný, do růžova. Tak hezké ráno, zítra, Rádia.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio, chvíli po 6:45. Dobré ráno. Jedna krabice vládne všem. Jedna jim všem káže a i vy 100% máte takovou krabici doma. Krabici plnou kabelů,
1: no jo,
0: nabíječek, adaptérů, u kterých už nikdo nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně patří, jo? Víme, jak ta krabice vypadá, taky víme, kde ji přesně máme a taky víme, jaký kabely tam jsou, a i když třeba v dnešní době nemůžeme najít moderní C-čkovou nabíječku, tak stejně tam jdeme se podívat vždycky. Mařenko, prosím, tam ta krabice, tam nahoře, jo? V tom předním fochu. Dej si tam, není tak, no není, že jo?
1: My těch krabic máme doma takových víc a já na tyhle věci moc nejsem, takže Kuba to polepil a napsal tam prostě Vánoce, izolepy,
0: a tam kabely, jsou kabely,
1: všechno. Ne, všude jsou kabely, jenom jedna
2: Vánoční
1: se,
2: kabely.
1: Přesně, jedna se jmenuje kabely, ale jako kabely máme prostě všude, no.
0: Tu kabel.
1: Tu kabel, přesně.
2: Přitom se říká, že budoucnost bude bezdrátová, že jo?
0: No jasně, tak
1: já nevím, proč to schováváme.
0: No takhle, mimochodem, proč se o tom bavíme, že dneska 14. října se slaví Mezinárodní den elektroodpadu, 9. ročník, a to téma je Fast Tech, levná drobná elektronika. Takže právě tady ty kabely a nabíječky a tak dále. Tak není čas vyhodit nějaký ty kabely?
2: Mm-mm.
0: Není, to se hodí, ne?
2: Třeba se budu
0: hodit. No, jasně, no. Kabel od monitoru z roku 1987, to se bude hodit. Tak takhle, jestli porostou ty ceny paliv, tak se na tom pak můžeme oběsit. Avril na Hit Radio, za malou chvíli, tak je doprava. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Dochází ti v práci energie? Hit Radio Černá Hora ti s tím pomůže. Naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček se vracejí s dopoledním kofeinem.

0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete
5: to riziko?
4: Ale je to na
6: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
13: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: třemi.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: mělo být úterý, ale je středa, měl David. Dobré ránko, David má ranní update. Ranní update. Papež Lev 14. podstoupil operaci kvůli zhoubnému nádoru plic. Lékaři mu v římské nemocnici odebrali dolní část pravé plíce. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Nová mluvčí Donalda Trumpa čelí ostré kritice po své první tiskové konferenci. Během vystoupení se opakovaně zadrhávala, četla z poznámek a omylem označila svého manžela za prezidenta. Konferenci navíc ukončila už po 15 minutách. Společnost OpenAI objevila v jedné ze svých kanceláří pokročilé odposlouchávací zařízení. Podle firmy ho tam pravděpodobně nainstaloval jeden ze zaměstnanců, kterého následně propustila. Případ převzala americká FBI a podezřelého muže zatkla. Tak a teď si představte, že by vás, tak jak nás posloucháte v kanceláři, celou dobu někdo odposlouchával. A nebo třeba nás tady v kanceláři, ve studiu.
1: Tak už tady asi nejsme, čověč, si říkám. Ale tady, my tady máme mikrofony samozřejmě, asi to vám došlo, že jo?
2: No, a tak ty vypneš?
1: No, i když je vypnutý, tak já tady vidím na displeji, že se tam jako něco hýbe, že tam jde signál, jo? Takže dost pravděpodobně se to někam možná ukládá. Ale říkám si, že spíš ne, protože kdyby jo, tak už tady
2: nejsme.
1: Ale možná by to dalo na snídaní šampionu premium podcast, že bys toho mohl zíknout. To jsou pro práce tady, co?
2: Paráda.
0: Skvělý šéfové.
2: To vstávání je bombastické.
1: No, ne, to skvělý. No. To skvělý. Ale a co ten řítěl vlastně? Co? Ale že bysme...

0: Vozit rádia, 6:40, Eva Farna a Miraj.
1: Jestli spíte v posteli s partnerem a taky se psem, tak mám pro vás zajímavou zprávu, protože je dost možný, že ten ohleduplnější z těch dvou má právě ty čtyři nohy, jo, protože my si pořád stěžujeme, že ten pes se tam roztahuje, že nám tam chrápe, že nás budí. Teďka v minutě šampionu to dneska taky někdo psal 6:10, že se nevyspal kvůli psovi, ale údajně je to přesně naopak, že ten pes se přizpůsobí našemu pohybu mnohem víc než jiný člověk a nebudí nás. A naopak my budíme toho psa mnohem víc, my lidi.
0: Mm-hmm. Tak já bych chtěl nejdřív říct, že já teda spím s partnerkou, pes spí jako u nás, to je první věc. Ale druhá věc, mě to připomnělo, my jsme měli psa čověče a on miloval si lehnout na peřinu a vždycky si lehnul jakoby mezi rozkročený nohy. Mm-hmm. A já ho měl tak rád, že jsem si ho nedovolil z té deky sundat, ani se otočit, jo? Takže já jsem se pak probudil rozlámaný a pejsek si tam spinkal.
1: A teď ono je to roztomilý. Říkám, jako opravdu, možná jste ten problém vy nebo váš partner. Pes je podle nových průzkumů úplně v pohodě a ten se vám ještě případně jako sklidí z cesty.
0: Takže vlastně pes nespí nám v posteli, on nás nechává spát ve svojí.
1: Přesně
0: je to
1: tak.
0: A my se tam ještě neumíme chovat. To je teda. Vidím toho psa, ne? Jak si říká, tak já tady 20 hodin prostě odpočívám, pak přijde ten dvounohý blbec, zabereme místo a ještě chrápe, jo?
1: No přesně.
0: A stejně milujem. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio, za malou chvíli taky Hoobes Tank a přidáme i dopravu. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.

0: vy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Zatart. Opravdový elektrospecialista.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
5: Fotbalové srdce máš.
4: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Vlaky na Orlicko-Ústecku v Chocni, kde pokračuje omezení v Pardubické ulici. Tam se jezdí po objízdné trase.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity na Hitrádiu, fantastičtí Hoobastank, The Reason 654. Ač hokej my se jasně nerozumíme, troufnu si říct, tak NHL přišla s geniálním plánem, jak dostat k hokeji víc žen. Pozor, řekli si, co kdybychom začali prodávat romantiku.
1: Ale to mě zajímá, já se teda jako koukám na hokej, jo, ale nejsem odborník, takže povídej.
0: No, vznikly krátký audio příběhy se skutečnými hokejisty, Connor McDavid, Trevor Zegras, prostě místo jako těch sportovních výkonů romantika, jo. A měly to být audio podcasty, půlminutový až minutový nahrávky, které byly dokonce na Spotify, vydrželo to tam asi 6 dní, než teda přišli na to, že to je trochu bizár. Fanouškům se to nelíbilo, samozřejmě chlapům se to nelíbilo, tak to celý stáhli.
1: Ale snaha byla teda.
0: No, snaha byla, jo.
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
0: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Connora McDavida, jo. Ahoj. Tady Connor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.

0: hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílem puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít hned.
2: Chci umřít.
0: Já už taky.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
6: Vizualškola.cz.

0: zprávy a David Jošt. Ode dneška mohou lidé podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly bez zásadních problémů. V některých městech se ale už objevily pochybnosti. Stížnosti se chystají například v Karviné nebo na Kladně, kde některá uskupení zpochybňují výsledky hlasování. Porucha vládního letadla zkomplikovala českou podnikatelskou misi v Asii. Airbus s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a zhruba 30členou delegací nemohl pokračovat z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Účastníci proto museli narychlo zajistit letenky na běžný komerční let. Podle ministerstva dopravy se ale podaří dodržet program a dnešní obchodní jednání proběhnou podle plánu. Britské tajné služby čelí větším bezpečnostním hrozbám než za studené války. Podle šéfa tamní kontrarozvědky je počet hrozeb ze strany nepřátelských států za posledních 10 let 4-násobný. Za největšího agresora označil Rusko, varoval ale také před Íránem a Čínou. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Řidiči na Náchodsku, tohle je zpráva pro vás. V sobotu dopoledne vám může cestu zkomplikovat tradiční běh Hronov Náchod. Od 11 do 12 hodin budou běžci na hlavní silnici mezi oběma městy. Provoz budou usměrňovat policisté a pořadatelé doporučují trasu raději objet. Středa bude ve východních Čechách místy deštivá, někde bude ještě dopoledne oblačno zataženo, ale odpoledne už budeme bez srážek a s menší oblačností. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni Celsia.
2: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ránko.
5: Krásné středeční ráno. Snídaní
4: šampionů. Davide, ty se z minulý hodiny bavil, že odvolali tiskovou mluvčí Trumpa, že se nějak přeřekla nebo něco. Hele, já se k tomu nechci vracet, ale máš, hele, 3 ze 3, máš hetrik.
0: Ministerstvo vnitra, no. Tak když je člověk uvolněný, tak to řekne v klidu.
4: Co je těžký na slovu ministerstvo vnitra? Řekni to Jasmin.
5: Ministerstvo vnitra.
0: Davide, dej, zpomalím a sklidním se.
4: Dej si to tučně do příští zprávy. Krásné ráno z Hitrádia. 3 minuty po 7, Jennifer Lopez a Pitbull. Tak pojďme na to.
3: Hitrádio Černá Hora.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a středeční Hit Radio 6 minutek po 7. Hezké ránko.
1: My jako Češi jsme objevili nový luxus. Není to nějaký drahý auto, dovča na Maledivách nebo třeba kabelka nová, ale je to pár hodin bez telefonu. Opravdu teďka čím dál tím víc lidí dobrovolně podniká a vyráží na túry do kaváre nebo na společné akce, kde oni odevzdají svůj telefon a ten zájem o takovouhle akci je naprosto enormní, obrovský. Někam se hlásí až stovka lidí a všichni chtějí jediný být bez toho mobilu.
0: A přitom nemusíš ani jít na takovou akci, ale normálně si ten telefon můžeš nechat třeba doma. Já jsem shodou okolností si o víkendu byl v garáži čistit auto a než jsem odcházel z bytu, tak jsem měl na telefonu asi 2%, tak si říkám, a já ho nechám tady. No a tak se to trošku zdrželo, samozřejmě chlapi, asi víte, o čem mluvím, řeknete vaší, že tam budete prostě půl hoďky a vrátíte se za 3,5 hodiny. A já byl bez toho telefonu a mě ti bylo tak dobře, člověče. A akorát pak jsem se bál ho teda strčit na tu nabíječku, protože samozřejmě, co se stane, teďka notifikace. Tak jsem ho zas vypnul a bylo vyřešeno.
1: Já třeba nosím ten telefon sebou pořád, ale co dělám často, takže si odinstalovávám sociální sítě, ale aha, opravdu v prvních pár minut po té odinstalaci, tak stejně má člověk tendenci šáhnout si do kapsy pro ten mobil, podívat se, kdo ti napsal, co je novýho.
0: No počkej, nejenom do kapsy, ale já jsem takhle dal pryč Instagram z hlavní obrazovky a místo toho tam skočilo, jak se to celý posunulo, tak tam skočilo počasí. A člověk, jak je prostě zblblý a naučený.
2: Takže ty víš tak, přesně, jak bude přijít ten počasí.
0: Prostě vím, ale jaká je vlhkost, ale rosný bod prostě, všechno jo, no.
2: Ale dobrý, takhle se třeba naschvál oblbovat a dávat si na nějaký vzdělávací aplikace, víš?
0: Jak se tomu říká, neříká se tomu svalová paměť náhodou? Hmm.
1: Já si myslím, že my prostě potřebujeme něco takhle už sledovat, že jsme navyklí, protože přítel ten taky, když si prej bot instaluje Instagram, tak on pak chodí do galerie a prostě kouká na fotky, co zažil a tak, protože prostě chce na něco koukat.
0: Ale je pravda, když to odinstaluješ úplně, já třeba nemám Facebook, jako mám ho, ale nemám tam žádný příspěvky, mám ho odinstalovaný z telefonu, nepoužívám, vůbec nevím, co se tam děje, absolutně nevím, jak to funguje a člověk ušetří spoustu času, no. To samý s Instagramem, ten teda jako mám tak nějak, ale taky mám ho schovaný úplně pryč, takže já vždycky musím tady odemknout telefon, stáhnout lištu a napsat to ručně Instagram, abych se tam dostal.
2: Ale tu cestu si stejně vždycky najdeš.
0: Tu cestu jsem si bohužel ta cesta se našla sama.
1: Tak co vy, jak dlouho byste dobrovolně vydrželi bez telefonu a děláte si občas nějaký digitální detoxy? Dejte nám to vědět.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777937777, budeme moc rádi, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Jsme moc zvědaví. Sebastián, záchranný bod. Další muzika pro vás, 8 minut po 7. Hezké ráno.

0: Právě jsou hity na Hitrádiu Linkin Park ve čtvrt na 8. Češi objevili novou zálibu, mobilní detox. Lidi chodí na společné tury, setkávají se v kavárnách a to absolutně bez telefonu. O tom jsme se tady bavili a ptali jsme se, jestli byste dobrovolně se vzdali telefonu, případně jak dlouho byste bez něj vydrželi.
1: Lenka píše, já mám digitální detox každý den, když mi dojde baterka a nemám nabíječku, tak to je fakt.
0: Mně vlastně přijde, že z toho stresu, že dřív to bylo, že když se ti vybíjel telefon, takže to byl stres, že ho máš jako vybitej, že se ti nikdo nedovolá, ale že dneska vlastně je to tak, že se na to spíš možná trochu těšíš. A říkáš si, no to je škoda, to je zrovna mi nemůžu zavolat teďka, no. Taky další zpráva, dobré ráno šampioni, já mám detox každý víkend, ale celá rodina i s dětskama máme detox na Vánoce. 24. prosince v 8 ráno všichni odevzdají telefony a jedeme různé hry. Vaří se společně. První rok prý byl voprus, ale teď už se děcka 12 a 17 let těší a to je dobrý nápad.
2: Pak vidí takový digitální zlatý prasátko.
1: A to se mi taky líbí, ale píše ještě Tonda třeba, ahoj, bez sociálních sítí jsem už 2 roky, nemám Instagram, Facebook, nu prostě nic, vše jsem zrušil a pak jsem teprve zjistil, kolik volného času můžu mít, než jsem vše zrušil, tak jsem zjistil, kolik času jsem na sítích trávil, byla to hrůza a nyní jsem moc rád, že to nemám a jsem rád, že volný čas můžu trávit jinak, než jenom na telefonu.
0: Mm-hmm. A taky píše třeba Jana, ahoj šampioni, s partnerem jsme zavedli detox každý večer, v 6 odkládáme telefony, dáme kafe, zahrajeme si karty a večer jdeme do ložnice bez telefonu. Ráno nás budí klasický drčící budík. Hezké ráno.
1: Tak tohle bych si strašně přála zavést u nás doma, jenže tam mi to neprojde tím, že já vstávám teda ve 4 a přítel v 10.
0: No já si říkám, ale píše, že v 6 odkládá telefon a dají si kafe. Já si rád v 6 hodin kafe, tak teda neusnu.
2: Tak
0: teda
2: ten budík ani nepotřebuješ.
0: Přesně. Takže u Jany se nespí. Tak díky za vaše zprávy, za vaše příspěvky. Máme pro vás další hity, Kate Ryan, The Zonjonte, minutu po čtvrt na 8. Hezké ráno. Oui.

0: Ryan, Dezon John T, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno, Zítra Rádio.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
0: Jednou, já to připomenu, jo.
1: Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
0: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
0: Ne.
2: No tak pojďme. Ne,
0: co to je? Co to je?
2: Tak to by bylo po mně.
0: Po mně taky. Nikdo nevěděl, jestli je nebo není jedovatý, ale jedna ze zaměstnankyň. Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no?
2: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Zaměstnankyň.
2: Nitva, zaměstnankyň.
1: Dobře si.
2: Dobrý, polepšil ses.
0: Nepočkej, schválně, ukaž se, Davide.
1: Já řeknu ministerstvo vnitra.
0: No ty jsi za mě naběh sám, ty jsi řekl ministerstvo vnitra trvalo, že jo? Ach jo.
2: No jsem ráda, že na mě nic nemáte. Je to dobrý.
0: To si jenom myslím. Dalším vstupu. Nicméně za zhruba 10-15 minut je tady soutěž Rychlá pětka. Budete soutěžit o 5000 korun na nákup produktů v čokoládově Janek?
2: Já Janek.
1: Čokoládově.
2: Ještě chci soutěžit číslo.
0: No ještě krám. Ne, to ještě není, jo, za chviličku.
2: Vidíte,
0: za chviličku,
2: no,
0: Taylor Swift a taky aktuální úprava, nechte to.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo. Já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem. Díky.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: Apple iPhone 17 256 giga v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
9: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
10: Když mobily, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
5: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
14: Vám Mac Pops nestačí? Dobře.

0: si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Svitavsku v Kocklířově. Pracuje se přímo na hlavním průtahu, kde je dočasně zavřený jeden jízdní pruh. No a dopravní omezení dál trvá taky na dálnici D11, opatrně kolem kilometru 97 ve směru na Jaroměř. Pohybuje se tam vozidlo údržby.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-driving day. Už 22. října. Více na olfincar.cz.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio, tohle je Taylor Swift, je 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Apple představil novou řadu zařízení pro chytrou domácnost. Patří mezi ně bezpečnostní kamery, chytré zámky, videozvonky nebo termostaty. Všechno půjde ovládat přes iPhone. Novinky se začnou prodávat v prosinci. Dostupnost v Česku ale zatím potvrzená není. Evropa ovládla letošní žebříček 50 nejlepších barů světa. Dostalo se do něj hned 18 evropských podniků, žádný ale není z Česka. Nejbližší oceněný bar najdeme v Bratislavě. Absolutním vítězem se stal už podruhé za sebou bar Leon v Hongkongu. Matka z Katovska místo do školy odvezla svou 14-letou dceru na 9 měsíců k moři do Egypta. Dívka kvůli tomu zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Žena tvrdila, že se z dovolené nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním problémům.
0: Tak to asi neprošla omluvenka na rodinný důvody, co? Bylo na všechno, univerzálně všechno, znáte?
3: No rozhodně, to
2: no,
3: taky
2: jsme si to psávali, no.
0: Jo, ty jsi to psal sám?
2: Ne, to naši mi psali.
0: Pojďme se utěžit. Je

0: čokoláda.
1: Navíc víme na konci října, že je Halloween samozřejmě, tak najdete tam i různý čokoládový dýně, taky strašidelný lízátka, různý dýňový pralinky. Tak pokud máte zájem,
0: pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: jaký si to uděláš? Tak takový to máš činasky. První signální 7.35, tohle je Hit Radio a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte poukazy v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek.
2: Najdete tam poctivou českou čokoládu, taky už nabídku halloweenskou, takže se tam můžete mrknout a dokonce i čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A s námi v éteru je Šárka. Šáry, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Zdravíme do Loun, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, že jsi od Janka ochutnala dubajskou čokoládu. Jaký to bylo?
3: No, luxusní. Dostali jsme jako dárek, jako paní učitelky ve školce, každá svojí, a opravdu to byla úplně, ježiš, bomba.
0: Já jsem spíš chtěla, abys jako řekla do éteru, co jsi napsala do té SMSky.
3: Že to bylo nebe v hubě.
0: No jasně, no jasně.
3: Ochutnala tak... mi jediná z rodiny, na nikoho jiného nezbylo.
0: Chápu, mám to stejně, jakmile otevřeš nějaký takovýhle balení, nějaký dobroty, tak to zmizí hned. Tak Šáry, 5 otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj, jdeme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jaká sladkost se vyrábí z praženého cukru a má hnědou barvu?
3: Karamel.
0: Ano. Ano.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, které zvíře bývá spojováno s čarodějnicemi?
3: Netopír, říkají děti.
0: Taky třeba.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký nápoj se připravuje z horkého vína a koření?
3: Pořád.
0: Ano.
4: Tam radilo dítě.
0: Kdo tam je s tebou?
3: Nemáme plný auto dětí.
0: Nekece. Ahoj děti, jak se jmenujete?
5: Aja a Kája.
0: Ahoj, dobré ráno.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci se slaví Halloween?
3: Už 31. říjen je to Halloween, ne?
0: Takže v říjnu. A poslední pětka, 5. otázka.
4: Jaké roční období následuje po podzimu?
3: Zima.
4: No jo.
0: Je to tak. Je to tak? Tak Ajo a Kájo, mamka Šárka vyhrála voucher hodnotě 5000 korun do čokoládovny. Janek, ukažte, jakou máte radost.
5: Jo!
0: To je ono. To je ono. Tak...
4: Moc gratulujeme.
3: Děkujeme moc krát.
0: Lidi, mějte se krásně, hezkou středu, zvládněte to ve škole, ve školce, kam frčíte, a zase někdy se ozvěte. Ahoj.
5: No.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Nosání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Rádio Černá Hora.

0: 7.41, Where is my husband? Tohle je středeční Hit Radio, dobré ránko.
1: Já chápu, že každý máme někdy v práci ten den, kdy se nám nechce vůbec nic, nechce se nám zvedat telefony, řešit nějaký lidi a podobně, jenže když pracujete na tísňový lince, tak je to docela problém, jo. V Texasu tam je jedna operátorka tísňový linky, která lidem prostě pokládala telefony, takže oni ji zavolali s nějakým problémem a ona...
0: To připomíná, prostě postavili si hospodu a chodili mu tam lidi, no. Ale kde jinde jako pracovat, když nemáš ráda lidi a telefonování, než na tísňový lince, jo. Pojď vidím, jak třeba David mě volá, nebo já třeba zrovna nemám ten den. A David, řekni, že chceš se pomoct, poradit s něčím.
2: Potřebuji pomoct, poradit s něčím.
1: Ne, tak i ten přijímací pohovor třeba, že jo, potom, na tuhle tu pozici. Musíš umět zvládat nějaký krizový situace a stresový. Ta paní by řekla, že je prostě neřeší, to je pohodě, ta to zavěsí.
0: A něco mi říká, že v tom životopise a na tom pohovoru trochu lhala, teda, jo, jen tak jako.

0: jezdí, tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
2: 90. zase svoje hity.
3: A my z toho

0: pátek odpoledne.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz. Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.

0: vesnicemi, kde se srazila 3 osobní vozidla. No a pozor taky na trase ze Svitav na Brno. Jedna nehoda je v Lipůvce, druhá pak za odbočkou na Voděrady.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou italští Måneskin, Hit Radio v 7.54. Dobré ráno.
1: Pokud jste si mysleli, že vás na internetech už nic nepřekvapí, tak jste vedle jak ta jedle a neviděli jste nejnovější módní výstřelek. Jedna návrhářka se totiž stala virální díky spodnímu prádlu, kde jsou, prosím vás, vycpaný krysy. Takže dámy, představte si normální tangáče, nějaký kalhotky a ve spod je normálně krysa. Tam fousky koukají.
0: A ne, jak před celou republikou říct, že už ve středu přišla okurka. Strašný. Nic lepšího na internetu nebylo.
1: Ne, opravdu ne, jakože, ale je to bizárno. Já se spíš divím, že to jako projde, víš, v dnešní době, kdy je všechno takový hodně, jako hodně hygiena, hodně všechno, chápeme se, tak najednou máš krysu na spodňárech.
0: A tak asi to je nějak vypreparovaný, nebo?
1: No tak jako, asi, jo, ale stejně.
0: A já nevím, jako kdo se to koupí. Ale pak jako,
1: gurmán.
0: Jasně, no tak zase jako takhle, když si to ta holka jako obleče na sebe a třeba je před nějakou akcí, tak ten chlap prostě, víš, to tak jako rozbalí a co to, a tak mám.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
1: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfin Car a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfin Car. www.olfincar.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
6: Vizualškola.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku ode dneška znovu zdražují. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 21 haléřů za litr. Nafta potom může stát maximálně 48 korun a 61 haléřů. Cenové stropy rostou nepřetržitě od pátku, vládní regulace má zatím platit do konce října. Banky v září poskytly hypotéky za zhruba 35 miliard korun. Oproti srpnu je to nárůst o 3%. Zájem o hypotéky tak zůstává silný. Průměrné úrokové sazby se pohybují kolem 5%, ceny nemovitostí přitom dál rostou a pořízení vlastního bydlení je stále nákladnější. Ve Francii pokračují studentské protesty, mladí lidé kritizují nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav škol. Demonstrace už několik týdnů provázejí také střety s policií. Další protestní akce se očekává i v Paříži, vláda slíbila nápravu, studenti ale plánují v demonstracích pokračovat. A teď už se pojďme podívat do regionu.
9: Dálnice D35 by mohla řidičům nadělit vánoční dárek. Ještě do Vánoc by se mohl otevřít nový úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí. Dlouhý skoro 8 kilometrů. Stavbaři makají naplno, komplikace ale stále řeší u mostu, takže uvidíme, jak to s tím přesným termínem nakonec dopadne. 6 až 10 stupňů na teploměru v tuhle chvíli, na horách méně. Přes den čekáme 13 až 18, taková budou odpolední teplotní maxima. No a ty ranní a dopolední přehánky postupně ustanou a mraku bude odpoledne celkově ubývat.
10: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, dobré ráno.
11: Krásnou středu.
12: Snídaně šampionů.
14: Máme tady i Davida a Davide, dobré ránko.
15: Dobré ráno všem.
14: Dobré ráno. Startuje třetí hodina středeční snídaně. Kelly

0: Tohle je středeční hit rádio Kelly Clarkson, 6 minut po 8. Dobré ráno. Chladno venku po ránu, co? Už ani přes den to není úplně vončo, když teda nesvítí slunce a spousta lidí bere roha a chystají podzimní dovolenou. A co tak vidím kolem sebe, tak hodně lidí cestují do Řecka, čověče. Byli jste někdy v Řecku?
1: No jasně.
2: Já ještě ne.
0: Já
2: a mluvím
0: ne.
2: O tom každý rok, že se tam chci podívat a vždycky nakonec vyhraje nějaká jiná destinace a nevím proč.
0: No a plánujete vůbec nějakou dovču teda, něco na podzim? Tak David.
2: David si to vybral už
0: David
2: měsíc.
0: David si to vybral. David, se, ty se zvrátil teďka po měsíci, že jsi cestoval, takže ty máš teďka vydovolenku.
1: Já mám teďka útrum takzvaně.
0: A co ty, Jasmin?
2: No tak já mám volničko tak na 2 dny, takže teďka jako na Řecko to asi nevystačí úplně.
0: No, já bych dal to Řecko teda, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale nevím, jak to vyjde časově. Nicméně, pokud se mi to nesplní, já tady mám shodou okolností a všech náhod na stole Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny. Takže vlastně já, když ho odebřu, tak já jsem teďka vlastně instantně v Řecku.
2: Ale je fakt, že hele, ale nedělej nám chutě tady, nemlaskej. Je fakt, že jako jídlo tam mají extrémně dobrý, že jo? Různý caciky a ty řecký saláty,
1: no,
2: jogurty.
0: No jasně, no jogurty, že jo, od Olmy, Olma Greek třeba. Tak co vy a podzimní dovolená? Vy, kdo nás posloucháte, chystáte něco? Nějaký Řecko nebo nějakou větší exotiku, třeba jako tady byl David, že jo, na Havaji v Japonsku.
2: Já většinou mizela pryč v lednu, že jsem chtěla uniknout tady od té zimy, ale vlastně na podzimy to přijde lepší, že si tak jako prodloužíš ještě to léto. Takže teďka vlastně ideální chvíle mi to přijde.
0: Tak nám dejte vědět, kdo se chystáte kamkoliv, i třeba právě do Řecka. Napište nám to na 777-937-777 nebo nám můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp na stejný číslo. Pojďme na další hity. Miles Smith, Stargazing, a já se jdu vychutnat teda ten Olma řecký Greek jogurt. Dobré ráno.

0: Rocky byl Plakala. Tohle Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, hezké ráno. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, že je čas podzimních dovolených, že pár lidí okolo mě vyráží třeba do Řecka a ptali jsme se vás, jestli třeba nějakou takovou podzimní dovčou chystáte. Píše třeba Marie, Řecko je úžasné, už jsme byli na 6 ostrovech, jsem tam vždy šťastná.
1: Mm-hmm. Další zpráva zní třeba ahoj, zítra letím na Maledivy, závidíme, a zatím se jako vždy před cestou netěším, ale pak si to užiju. Netěší? Tyjo, tak já bych se těšila pak třeba měsíc předem, tak to mám já vždycky.
0: Přesně, ale tak třeba tady teda není podepsaný odesílatel, ale třeba má strach z letání.
1: Třeba, no. To je možný.
0: Ale podle mě, i kdybych měl strach z letání a viděl bych, že letím na Maledivy nebo do nějaký takový exotiky, tak asi bych ten strach na chvilku jako odhodil. Taky píše David. Ahoj Michale, my se vrátili z Kréty před 2 týdny. Celou dobu tam silně foukalo, nedalo se koupat, do toho záplavy, varování před silným větrem a při zpáteční cestě mělo letadlo 11 hodin zpoždění. Dovolená, na kterou dlouho nezapomenu. PS, ale jídlo tam měli dobré. No a David nám poslal 2 videa, jo? Samozřejmě no. Jsme v rádiu, takže my tady jedeme jenom zvuk. Ale můžete si domyslet, když to pustím, jak to tam znělo, jo? Hele. Totální fujavice, totální fujavice. A na tom videu je vidět teda, když bych vám to měl nějak popsat, zataženo, všude kaluže, mokro, to není Kréta, kterou jako chceme.
1: A pořád seš aspoň někde pryč, viď, a můžeš vypnout. No tak děkujeme za zprávy.
0: No a vy, kdo teda chystáte nějakou podzimní dovču, máte tu možnost, tak my vám tak trošku závidíme. Pojďme na další hity, Rehab in my head, tohle je středeční Hit Radio, minutu

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas,
9: když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
16: Fotbalové srdce máš.
15: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
17: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
18: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
17: Když mobily?
18: Tak Mironet, klikni dvakrát.
19: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
20: Tati, kdy bude levnější benzín?
21: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
22: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
23: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda je na Královéhradecku, opatrně v obci Dolní Přím, kde osobní auto srazilo Daňka. S opatrností tam projedete. No a pozor taky u Třebechovic pod Orebem. Máme info, že tam osobní auto sjelo do příkopu. Tak i tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
25: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day. Už 22. října. Více na allfincar.cz.
26: Hit Radio Černá Hora.

0: Bude půl deváté, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: To se přeřek.
1: Takže bohatí mladí lidé z generace Z utrácejí za umění více než kterákoliv jiná generace. Podle mezinárodního průzkumu dali dvacátníci loni za obrazy, sochy a další umělecká díla miliony korun. Americká technologická společnost Anthropic zakazuje uživatelům urážet její umělou inteligenci. Podle nových pravidel mohou lidé za opakované urážky nebo úmyslně kruté chování vůči chatbotům přijít o přístup ke službě. Firma totiž připouští, že by umělá inteligence jednou mohla mít vlastní vědomí. Děti často ignorují nepořádek, protože si ho jednoduše nevšímají. Podle odborníků se totiž schopnost rozpoznat, co je potřeba uklidit, musí postupně naučit. Pomoci může jednoduchá metoda, při které děti dostanou 15 až 20 minut na to, aby sami našli a uklidili věci, které nejsou na vlastním místě.
3: Četla jsem ten článek taky, no, že opravdu jsou třeba i nějaký nepořádek na podlaze a máte tam ty děti vzít a ukázat, co tam tak jako asi nepatří a takhle je na tom postupně učit, že jinak to nevidí.
1: Že byste si třeba, Michale, zahráli dneska doma takovou hru?
0: Já bych chtěl říct, že já takovou schopnost prostě mám, no, nevidět jako nepořádek, no. Ty to nemáš, Davide?
1: Já ne.
0: Tak to teda pěkně kecáš. Jestli ti něco nevěřím, tak to je tohle.
1: Že byste si to prosvědčili, víš, s partnerkou, že by říkal třeba
0: Michale. Můžeš stavit ty a vyšurovat nám doma. No, čekáme tě. Hele, 9:30, nástup.

0: jsou Train Drive-By. 6 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionů. Dovedete si představit, že byste ve 100 letech chodili dvakrát denně cvičit?
1: To podle mě nedáváme ani teďka, ne?
0: No nedáváme, no. Někdo to dává, ale dalo by se říct s prstem v nose. Detaily k tomu přidáme za chvíli. Nejdřív muzika, bude pan Sheeran, taky Eva Farná. Neříkej, co má se stát tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Hit Radio. Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
2: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes. Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfincar a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfincar. www.olfincar.cz.
8: Trenirkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Ty už rabeš listí, Jardo?
14: Ne, děláme místo na bazén.
13: V říjnu?
14: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
15: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
16: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.
16: na Hit Radio.

0: Dobré ráno, máme tady obří frajerku. Paní Marta Zajícová ze Zlína. Její 100 let a pořád pravidelně cvičí. 100 let.
1: Tak Zajícová si takhle ho psá i po stovce.
0: No.
1: Nebo pravdu, to je
0: dvakrát týdně chodí cvičit do Sokola. Já si připadám teďka jako... Tak trochu méně ceně, já musím říct.
1: Já taky, byť jsem z nás dvou ten větší sportovec, nicméně opravdu to beru teda jako životní inspiraci, tuhle dámu.
0: Já si ona zažila, že první republiku a válku a komunismus a všechno zažila a pořád prostě cvičí, pořád jí to dupe, jo. A nejlepší detail, já tady čtu, když se jí zeptali, jestli cvičí i doma, tak přiznala, doslova řekla, jsem líná, doma to není ono, v kolektivu je to lepší.
1: To je bobinka.
0: No tak hodně zdraví do dalšího života a možná, když já teda, jsme to možná neměli číst, jo, protože teďka opravdu si připadám, že bych možná měl začít
1: úplně
0: něco dělat. Já si říkám, tak ona zažila Masaryka a já teďka zažil včera schody do třetího patra a mám z toho dost ještě teď, jo. Tak takhle nějak na tom jsme s fyzičkou tady ve studiu. Co vy? Pink, Trustful, 8.48. Dobré ráno, šampioni.

0: Posloucháte středeční Hitrádio snídaní šampionů, ta se přiblížila ke konci, ona už je vlastně středa.
1: Letí to tenhle týden hodně.
0: Tenhle týden teda musím za mě říct, extrémně to utíká, tak doufám, že to cítíte podobně. Pokud ne, tak se vám omlouvám. Tak nicméně podáváte další skvělá muzika, Carl Rae Jepsen, taky David Guetta, Luis Capaldi, to si užijete. No a kdybyste si chtěli třeba náhodou pustit dnešní snídaní nebo jakoukoliv snídaní zpětně, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz v sekci podcasty, případně na streamovacích platformách, tam hledejte podcast Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: My se na vás budeme těšit zítra.
1: Zase od 6 do 9, tak ahoj.
0: Jasně, budeme tady, tak hezký den, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase s Chrudimi na Chrást u odbočky na Kočí vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Projedete tady ke Vadlově. No a ještě na Hradecku na příjezdu do Librantic směrem od Třebechovic pod Torebem tady havarovalo osobní auto do příkopu. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Barvu.
1: Barvu? Já tak to nevím.
0: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Hradce Králové hokejí sanitky, hasiči, policejní vozy a míří na letiště, kde právě teď začíná velké cvičení záchranných složek. Ty si vyzkouší zásah po fiktivní srážce dvou letadel, která se zřítí mezi diváky. Do akce se zapojí i stovka figurantů, kteří budou předstírat zranění a nebo paniku. Náchod se kvůli opravám silnic mění v jednu velkou kolonu, která sahá až několik kilometrů. Řidiči hlásí, že průjezd městem od polských hranic jim zabral klidně i půl hodiny. Policie doporučuje se náchodu vyhnout, opravy totiž pokračují právě i dneska. Dynamo zakončilo základní část Ligy mistrů domácí výhrou. Švédské Vaxe porazilo 2-1 po prodloužení. Rozhodující branku dal Jáchym Kondelík. První branku za pardubické Ačko dal obránce Teodor Vápeník. Brankář Roman Vil za svá záda pustil pouze jednu branku, připsal si 33 zákroků a po utkání byl vyhlášen hráčem utkání.
1: Za mě to bylo velmi kvalitní utkání. Myslím, že fanoušci si to užili a pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehrali velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
0: A jdeme na počasí.
2: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Jak bude na východě Čech? Tak dopoledne ještě oblačné, zatažené s přeháňkami, ale odpoledne už budou ustávat a místy bude dokonce i polojasno. A teploty příjemné, 13 až 18 stupňů Celsia.
3: Já jsem si, Hani, všimla, kolik máme tady na tom pultu knoflíku dneska.
0: Jo, jsi nemohla najít ten správný, viď?
3: Přesně tak. No, je středa.
4: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora. A tohle je Jana Šimurdová.
3: Krásnou středu, je tady 14. říjen, v 9 hodin a 1 minutu oficiálně zahajují náš dopolední drive. Díky moc všem, kdo jste s námi. No a jelikož 9. pravidelně připravuji s vámi téma, tak i dnes to nebude jiné. Samozřejmě budu moc ráda opět za vaše zprávy nebo hlasovky. Před námi je teď ale song z roku 2011 od Carly Rae Jepsen s názvem Call Me Baby. Maybe. V překladu zavolej mi možná, tak u mě slovo možná neplatí. Já bych prosila určitě. Jdeme na to.

Guetta, tady svým Stones and I. Let's go! Posloucháte Hit Radio Černá Hora. A přes Krkonoše se táhnou hejna ptáků na jih. No, je jim zima, já se jim nedivím, já mít křídla, tak odlétám už na konci srpna. Každopádně díky moc za poslanou fotku na náš WhatsApp od Romana, který je evidentně nadšeným ornitologem a z toho se dá usoudit, že to byl tady pro našeho posluchače taky zážitek. A mě to přivedlo na myšlenku, jo? Jaké nečekané setkání se zvířaty vám při výletu nebo při nějaké zkrátka různé situaci utkvělo v paměti, jo? Může to být kočička, papoušek, zebra, nebo třeba i nějaký plas, hmyz, jo? Pojďme tam zahrnout prostě všechno živé. Třeba například já jsem se jako dítě setkala tváří v tvář s Bambim, jo? Jako malá holka jsem jezdila k prababi a tam měla všude kolem svého krásného mlýna les a já tam šla natrhat kytičky a najednou jsme koukali s takovým krásným malým srnečkem na sebe, jo? Bylo to prostě ještě mláďátko, tak proto Bambi, no, jako z té pohádky, no a byli jsme u sebe hodně blízko. Tak to byl pro mě velký zážitek, evidentně z toho žiju ještě teď. No a teď už teda vy. Jaké nečekané setkání se zvířaty vám utkvělo v paměti? Vaše zprávy, hlasovky posílejte na 601 292 464 a já se už těším. Dneska to bude živočišný.

0: 16 minut po deváté, nadšený posluchač Roman nám poslal fotku hejna ptáku, které odlétají na jih. A tak dneska s vámi řeším, jaké nečekané setkání se zvířaty vám při výletu utkvělo v paměti. A přišly mi už od vás zprávy, zážitky, jako píše tady třeba Tomáš z Hradce Králové. Jel jsem na kole kolem Labe a najednou mi cestu skřížila labuť. Zastavil jsem, ona roztáhla křídla a začala na mě syčet. Chtěl jsem jí obět, ale šla po mně. Nakonec jsem asi 200 metrů couval s kolem před ptákem, který se rozhodl, že ta cyklostezka je jeho. No vida. A ještě mám tady od vás další zážitek s ptáky. Markéta ze Dvora Králové. Jednou jsem měla na silnici celou labutí rodinku. Jela jsem krokem, protože se roztahovali po silnici. Vepředu byla jedna labuť, pak jejich mláďata a na konci druhá labuť, která je naháněla a hlídala. No, tak vidíte labutě. Máme ještě ale změnu. Marek z Pardubic. Na dovolené jsem si šel s kamarády sednout na verandu a dát kafe. Otočil jsem hlavu a přede mnou velký pavouk. Tělo hubené, ale byl velký jako dláň. Strašně jsem se vylekal. Kamarád na něj fouknul a když se rozutekl, začali jsme všichni šílet. Snad nás nikdo nenatáčel. No tak má rodíky. Já myslím, že video není třeba, já to úplně vidím živě, chlapy a pavouk. Můj dávný ex takhle jednou v pokoji pištěl a já si říkala, co se děje? A měl tam prosím vás Johanu a snažil se jí tím sáčkem nějak jako chytit a že jí vyhodí teda z okna. Tak jsem prostě přišla, chytla tu Johanu za tu nohu a vyhodila ji z okna, že jo. To, co ale popisuje náš posluchač Marek, tak jako takovýho pavouka, jako dlaň, to bych asi nechytla za nohu, no. To teda ne. Mám tady od vás ještě další zprávy, za všechny vám moc děkuju, na všechny odpovím, teď už je ale čas spustit další hity, s vámi je Hitrádio Černá Hora a Dopolední Drive.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: One Republic ve středečním dopoledni na Hitrádiu Černá Hora. No a dneska jsme dali téma zvířátka, protože na náš WhatsApp přišla fotka letícího hejna ptáku od posluchače Romana. Psali jste mi na WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464 o tom, jaké nečekané setkání se zvířaty vám utkvělo v paměti. Zprávy jsem projela a chci ještě jednou poslat velké díky vám všem, kteří s námi takhle vysíláte i během toho dopoledne. Je vás hodně, každému z vás se snažím odepsat, ale všechno se nám i do éteru nevleze. Příležitost bude, ale určitě zase zítra, kdy opět vyhodím nějaké téma a už teď se těším na vaše další odpovědi. Za chvilku Pitbull, Chris Brown nebo Dua Lipa na Hitrádiu Černá Hora.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
4: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Franto, kde jsou ty maliny?
14: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
13: Taky zavakuovaný.
15: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
16: Ty už hrabeš listí, Jardo?
17: Ne, děláme místo na bazén.
16: V říjnu?
17: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
18: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
19: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
20: Hašpl.cz.
21: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
22: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
23: No v

0: Nakupte jednoduše online.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
5: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
6: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa na Hitrádiu Černá Hora. No a jak asi tušíte, my dneska totiž máme téma zážitky se zvířátky, jo. A mně přišla hustá jako od vás hlasovka. Krve by se ve mně nedořezaly. Tak poslouchejte.
1: Ahoj, tady posluchačka Monika. No, mně se stalo to, že když jsem byla jako operka v Kalifornii, u San Francisca, tak jsme s kamarádkou byli na Stinson Beach se koupat k moři a plavu si takhle a nenou se mi něco otřelo o nohu, tak jsem se docela lekla. No a pak tam prostě vyplával tuleň. Koukal na mě, byl ode mě no pár centimetrů, vlastně koukali jsme na sebe a asi se mě bál stejně jako já jeho, protože jsem vlastně do té doby nevěděla, co to zvíře dělá, jestli kouše, nekouše, když se lekne, co udělá. A potom odplaval. No a když jsme vlastně s kamarádkou odjížděli, tak jsme si tam na takovým jako na takový budově všimli, že tam bylo varování a byl tam viděn žralok bílý. Takže jsem odjížděla s takovým jako zajímavým pocitem a byla jsem ráda, že jsem narazila na tuleně a ne na toho žraloka.
0: Ty bláho teda, tak to měla naše posluchačka Monika štěstí. Já teda moc děkuju za tuhle napínavou hlasovku. No a před námi je ještě spousty muziky, kterou vám pošlu. Ať hlavně teda není ticho. No a třeba teď to bude hitovka z roku 1991 a všem známá Nirvana. Tak si to užijte a díky, že ladíte Hitrádio Černá Hora. S námi vám nic nehrozí.

0: dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora.
1: Už máte registraci? Káva z jičínské kavárny Krok, makronky z Královéhradecké cukrárny Pink Roses. No a k tomu ještě naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček z odpolední show. Tak tihle kluci vám dovezou kávu a makronky během pátečního dopoledne k vám do práce. No a nejen to, k tomu samozřejmě bude i skvělá nálada. A stačí se registrovat na našem webu hitradio.cz a odpovědět na otázku, co nejdivnějšího jste zažili v práci. No a už v zítřejší odpolední show budeme vědět, ke komu z vás v pátek pojedeme.
0: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora. Registruj se na našem webu.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: Trenírkarla.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarla.cz.
7: Šéfe, došel matroš.
0: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčov volá každý den. Yes.
10: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
16: Co se nejlíp hodí ke

0: deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
1: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, dejte na hlavním tahu před Chrudimí směrem od Pardubic. Na vozovce tady rozlitý olej, na místo jedou hasiči. No a my doporučujeme snížit rychlost. A opatrně také na dálnici D11 na 97. kilometru směrem od Jaroměře na Prahu. Tady u Krajnice probíhá údržba a oprava svislých značek. To je prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz. Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď.
7: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
8: Vizualškola.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Možná se divíte, kolik sanitek, hasičů a policejních aut v Hradci Králové nabralo směr letiště. Nebojte, je tam jen velké cvičení záchranářů. Simulují záchranu stovky zraněných při střetu dvou letadel, takže kolem letiště počítejte se zvýšeným provozem. No a pokud můžete, tak se ještě dneska vyhněte náchodu. Kvůli opravám silnic se tam tvoří několika kilometrové kolony. Řidiči hlásí, že průjezd městem od polských hranic jim zabral i půl hodiny, možná i víc. Policie radí zvolit jinou trasu, opravy a dopravní omezení pokračují i dneska, měly by do 16 hodin. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek věří, že sobotní bronz z mistrovství světa v Baku nebyla jeho poslední velká medaile. Na stupně vítězů se vrátil po 3 letech, přestože se v přípravě na šampionát necítil ideálně. Nerozhodili ho ani telefonáty s 8letou dcerou Marianou, která mu navzdory zákazu po každém zápase gratulovala z pokojíčku.
12: Měl by se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než v to, že si telefonuju s dcerou. I když já jsem samozřejmě měl vždycky radost, že jsem to zvednul a vždycky mi gratulovala a držela palce dál, takže to bylo samozřejmě hezký.
11: Ty děti. Je to tak, zákaz, nezákaz. No jaký bude další Krpálkův program, zatím není jasné. Příští mistrovství světa ho čeká už za 8 měsíců. Šampionát v Astaně se uskuteční od 7. do 14. června.
13: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Ještě dopoledne může ve východních Čechách lehce sprchnout, ale odpoledne snad i polojasno a teploty 13 až 18 stupňů Celsia.

dopoledne a díky, že nás sladíte. Jak se říká, i malé věci potěší, jako třeba dneska mě, když jsem přišla sem do studia a zjistila, že už topí. Takže to vypadá dobře, pusa mi tady nezmrzne. Kdo trpíte na zimu jako já, tak snad vám taky zatopí nebo brzo budou topit. No a když jsme u těch věcí, co potěší, tak mám pro vás, teda hlavně pro vás řidiči, dobrou zprávu. Za chvilku více, teď už Coldplay a jejich hit Paradise. Mimochodem, ten mám od nich ráda úplně nejvíc.

Moc krásná věc od Lady Gaga, Hold My Hand na Hitrádiu Černá Hora. A já jsem v úvodu dnešní desáté mluvila, že mám pro vás řidiče dobrou zprávu. Takhle, strašně ráda bych vám řekla, že všechny omezení, všechny uzavírky končí, to se ale prostě jenom tak nestane. I přesto všechno, třeba křižovatka u Chrudimi, tak ta už je komplet otevřená, na obchvat Chrudimi teď můžete pohodlně najet i z něj sjet ve všech směrech na Pardubice. No a kdo to ještě, prosím vás, nevíte, jakože jsem se bavila teď s pár lidma a nevěděli to, tak silnice do Ruseka, jako když jedete zadem na Hradec Králové od Jaroměře, tak silnice je otevřená. A to už od 5. října. Takže kdo to celou dobu berete třeba na Předměřice nad Labem, Černilov a tak podobně, tak už nemusíte, už projedete. Opravy šly rychleji, než se plánovalo. Takže dobré zprávy, no a jestli máte nějaké i vy, tak jsem s nimi. Dobrých zpráv není prostě nikdy dost. Teď už na Hitrádiu Černá Hora Alex Warren a jeho Ordinary.

0: Miley Cyrus na Hitrádiu Černá Hora. No a kdy naposled jste šéfovi přinesli kafíčko, zákusek, chlebíček, švestičky, tak jako správně nadbíhali, co? Dneska je totiž den šéfů a taky den dezertu, takže ideální možnost to zkombinovat. Třeba s vámi dá šéf potom pokec a vy budete vědět, jak na tom vlastně jste. I když musím říct, že třeba na našem Instagramu je teď super příspěvek, co mě teda jako fakt pobavil. Co vám šéf řekne a jak to vlastně ve skutečnosti myslí, jo? Třeba příklad, že vám řekne, není to urgentní, ale ve skutečnosti to chce mít hotové třeba za hodinu, jo, a tak dále. Doporučuju se podívat, třeba se v tom najdete. Na Instagramu nás najdete jako Hitrádio Černá Hora. No a pokud byste náhodou nechtěli teda slavit toho vašeho šéfa, tak aspoň ten dezert si dejte, no.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas,
10: když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
17: No já jsem úplně zhoršenej. Tak
16: Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
17: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ, tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
16: Cože?
17: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
20: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Hunter X Golden, s vámi je dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora a Jana Šimurdová. Taky si občas rádi koupíte nějakou třeba retro věc, nebo třeba nějakou takovou tu sušenku v retro obalu, zkrátka něco, co vám připomíná dětství, mládí. No a tady na Hitrádiu Černá Hora pro vás máme taky slušný retro. A to už tento týden. Od pátečního odpoledne po celý víkend ty největší devadesátkové pecky. Užijte se to s námi, protože devadesátky jsou nejen jako songy, ale je to prostě kus našich vzpomínek. No a když jsme u toho, tak třeba takový Doktor Alban, jo? Ten patří k top devadesátkovým star. A kromě toho, že se stal skutečně doktorem, konkrétně zubařem, což bychom teda tady brali všemi deseti, ještě by nám u toho třeba zaspíval a mohl by vrtat. Nám by se to konečně líbilo, co? Tak kromě toho, jeho hudební kariéra byla prostě jak z filmu, jo? Začínal jako uklízeč v hudebním klubu a jeho hit It's My Life je taková pomyslná vzpoura proti jeho tatínkovi, který vlastně jako vůbec takovou kariéru pro něj nechtěl. Chtěl taky doktora, že jo? No, kdo si taky nechcete kecat do toho života, tak pro vás všechny je tady na Hitrádiu Černá Hora It's My Life a Doktor Alban.

0: mimochodem tento song máme také na našich sociálních sítích, který je tam společně v porovnání s novinkou od Miley Cyrus. Obě zpěvačky tancují, také můžete kouknout, která vás třeba baví trošku více. No a my už tady v playlistu budeme mít za chvilku Petr Bič projekt nebo Rose a Bruno Mars. Jste si trádiem Černá hora.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
4: tak Mironet! Klikni!
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S.
14: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
15: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
16: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
17: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
18: Zbláznili jste se?
19: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
20: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. No a já slyším, jak venku houkají sanity. Prosím vás, na letišti v Hradci Králové probíhá cvičení, simulované cvičení srážka dvou letadel. Tak se prosím vás, ničeho nelekejte, počítejte ale se zvýšeným provozem. No a na obchvatu Chrudimi směrem na Pardubice leží na vozovce sražená srna. Na to dejte taky pozor. A ještě na dálnici D11 na 97. kilometru směrem od Jaroměře na Prahu probíhá u krajnice údržba a oprava vás svislých značek. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-driving day už 22. října. Více na olfincar.cz.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
5: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
6: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun. 100 000 korun.
7: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 11 hodin krátko.

0: Hanka Poskočulová. Škodovka omezuje výrobu, protože chybí důležité díly. Problémy zasáhly Mladou Boleslav i Kvasiny, kde se vyrábí Kodiaq. Zaměstnanci teď nevědí, co bude dál. Směny se tady mění ze dne na den. V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s koalicí Pirátů, Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová. Strany ještě budou řešit, zda se čtvrtým členem koalice stane ODS. Psycholog v mobilu. Pro stále více Čechů je to umělá inteligence. Podle průzkumu s ní v posledním měsíci řešila své duševní zdraví třetina dospělých a dokonce víc než půlka mladých. Odborníci ale varují. 13% lidí kvůli AI odložilo návštěvu skutečného specialisty. Hokejové Dynamo zakončilo základní část Ligy mistrů domácí výhrou. Švédské Vaxe porazilo 2-1 po prodloužení. Rozhodující branku dal Jáchym Kondelík. První branku za pardubické Ačko vstřelil obránce Teodor Vápeník. Brankář Roman Vil za svá záda pustil pouze jednu branku. Připsal si 33 zákroků a po utkání byl vyhlášen hráčem utkání.
1: Za mě to bylo velmi kvalitní utkání. Myslím, že fanoušci si to užili a pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehráli velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
0: To hokejisté Liberce budou bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
2: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Tak mraky postupně ve východních Čechách pošleme někam jinam. Odpoledne čekáme i polojasno a teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
3: Já furt čekala, kam je pošleš ty mraky.
0: Do Polska.

kdy mi píšete, ať už k tématu, nebo že prostě jen tak zdravíte. Jde z toho strašně dobrá nálada. Za to vám moc děkuju, no a tady na Hitrádiu Černá Hora uděláme všechno pro to, aby tu dobrou náladu jste měli i vy s námi, aby cokoliv, co děláte, bylo lepší, než v úplném tichu nebo při poslechu něčeho, někoho jiného. Posloucháte Dopolední Drive, máme minutku po 11. No a tady už je pro vás další skvělá zpěvačka Kelly Clarkson a její Stronger.

0: kafíčko a sladké a úplně jiné dopoledne v práci. To jsou pátky a dopolední kofein. Teď na Hitrádiu Černá Hora.
1: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora.
0: No a pokud chcete, abychom dorazili už tento pátek třeba za vámi, je potřeba na našem webu hitradiacernahora.cz udělat registraci a odpovědět na otázku, co nejdivnějšího jste v práci zažili. Máme tady zprávu od Lenky z České Skalice a ta píše: nezažila, zaplať Bůh, u nás v práci jsem měla projít celým výrobním procesem, ale na jatka mě nikdo nedostal. I tak zážitek, kdy kolem vás jezdí na hákách půlky prasat, je mazec. A proč kafe? Dnes jsem zažila u kávovaru v kanceláři ono hrozné ráno. Jdete si pro kafe, kávovar bliká, dolejete vodu, bliká, vyčistíte přihrádku, bliká a ejhle, chybí kafe. Takže si uděláte to instantní, ach jo, a že nás v kanceláři je. No tak to je ale situace. To vás to kafe nepotěší, ale strašně vlastně naštve, že jo? A že jsme to tady na Hitrádiu Černá Hora taky zažili několikrát. No tak třeba i tady napravíme situaci, aspoň během toho pátečního dopoledne, a dovezeme vám výběrovou kávu z jičínské kavárny Krok a sladké makronky k tomu z královéhradecké cukrárny Pink Roses. Kam ale vlastně pojedeme? To zveřejníme v zítřejší odpolední show. Do té doby posílejte registrace skrze náš web hitradiocernahora.cz.
1: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora. Registruj se na našem webu.

středu, zítra rejem Černá Hora. No a už tuto sobotu můžete vyrazit na koncert Kateřiny Marie Tiché.

0: stupenek ještě zbývá k prodeji, doporučuji už moc, ale dlouho nečekat, nebo s Hitrádiem Černá Hora můžete získat taky vstupenky zadarmo, a to během dnešní odpolední show mezi 15. a 18. Tak si to nenechte ujít. No a tady za chvilku během dopoledního drive další hity, tak díky, že jste s námi.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz. S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
8: Haspel.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
11: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
12: Auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.

0: nedávej muži.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Hernaudětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

myself. Ladíte středeční dopoledne na Hitrádiu Černá Hora, v našem éteru taky Justin Bieber. No a kdo přemýšlíte nad dětským pokojíkem a máte doma malého fandu do Minecraftu, tak mám pro vás tip, jo. Je tady chlapík, co normálně vyrábí nábytek a doplňky ve stylu Minecraft. Design pro představu je prostě takový rozmazaný. Opravdu si připadáte jako v nějaké hře. Na internetu ho najdete pod jménem Jonas Hejduk, předpokládám, píše se Jonas Hejduk. Tak na to koukněte. No a co taková paráda třeba stojí, jo? Tak to vám neřeknu, protože to netuším. Schválně, kdo budete mít ale o tom info, dejte vědět. Kdo nás ladíte až teď, tak na Hitrádiu Černá Hora jsme dali řeč na nábytek z Minecraftu. No a tady už je Silver.

Zdravíme se, druhý Hytrária Černá Hora. Dneska to byl opět fičák, jak si společně prostě píšeme a postupně se vás přidává více a více, tak to neskutečně rychle utíká. Dostala jsem od vás třeba i několik návrhů na zítřejší téma. Třeba prej, ať s vámi proberu zásnuby. Tak jako jo, proč ne? Zítra v 9:00 teda téma zásnuby, budete vzpomínat, pro někoho to bude třeba aktuální téma. Pokud byste chtěli napsat už teď, tak vás odkážu nebo odkazuji na můj Instagram, kde jsem jako Jana Jana Šumurdová. Napište a já to dám zítra i během dopoledne v éteru. No a když s námi dneska zůstanete, tak v odpolední show mezi 15. a 18. máme pro vás vstupenky na koncert Kateřiny Marie Tiché, o čemž jsem tady taky mluvila dneska během vysílání. No a za pár minut tady jsou srdcovky, tak budeme rádi, když s námi budete pokračovat dál a já se na vás těším zítra opět zase dopoledne. Tak ahoj!

0: aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
3: Butik Salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
2: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Gravitrax Spider-Man.
8: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
7: Když stavebnice, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
10: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v

0: svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: servis na východě Čech, tak hlásili jste nám, že na obchvatu Chrudimi směrem na Pardubice leží na vozovce sražená srna, tak snad už je odklizená. V Náchodě do 16 hodin čekejte kolony, opravuje se tam silnice na hlavním průtahu. No vaše dopravní info, volejte na 801 1100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-Driving Day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer, v sobotu pak od 8. ráno do 2. odpoledne. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
1: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
0: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Papež Lev XIV. Po úterní operaci strávil klidnou noc. Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor plic. Zákrok podstoupil ještě včera večer. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji žádné komplikace. Papež až do 20. října zrušil veškeré audience. České fotbalistky po odvětě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce z baráže o šampionát vypadly. Ani tentokrát nezlomili letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Teď se podíváme k nám.
2: Na Černé hoře vás bereme do Orlických hor. Na Šerlichu začalo rozšiřování parkoviště. Ještě před zimou tady bude nových 150 parkovacích míst. Cílem je skoncovat s dopravními zácpami a také chaosem. Do budoucna se počítá s dalšími 50 místy a úpravou současného parkoviště pro autobusy.
3: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
2: Je oblačno ve východních Čechách, ale odpoledne máme šanci i na polojasno a k tomu celkem luxusní teploty na půlku října 13 až 18 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je tady pravé poledne a začínají nám, kromě polední pauzy, také srdcovky Hit Rádia. A protože je středa, pojďme si ty srdcovky dneska udělat zase pěkný. Co? Zkusím vám namíchat koktejl toho nejlepšího za posledních cirka 40 let. A začneme s legendárním broukem Paul McCartney na solové dráze. Je pravda, že po tom, co se rozpadli Beatles, tak klidně mohli jít do důchodu a užívat si jenom ty peníze, ale asi ta láska k hudbě byla silnější než láska k penězům. Každopádně vy byste šli v 28 letech do důchodu, kdybyste mohli? No, kdo by nešel, že jo? Tenhle hit tak si Paul McCartney nadělil ke svým jubilejním 50. narozeninám. Píše se rok 1992 a tady je Hope of Deliverance. Srdcovka číslo 1. Na Hit Rádiu. Hezkou středu.

0: rok 1992, srdcovka s číslem 1, Paul McCartney na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Myslíte si, že se vyznáte v hudbě z 90. let? Dokázali byste uhodnout všechny kapely, které vám teď pustím? Schválně, jo? Počítejte si, kolik budete mít bodů, jestli je poznáte. Na každou vám dám zhruba nějaký 2-3 vteřinky. Tohle číslo 1. Víte? Jasně, Scooter, dobře. Něco těžšího, co tohle? I Erotic a jejich animovaný velmi sprostý videoklipy. Dobře, tak to jsou dva body. Teď něco jednoduššího. To znáte stoprocentně. A jak se to jmenuje? Fun Factory. Výborně, třetí bod. Tak co tohle? To není tak těžký, ne? Mr. President. No a tak... Jako jde vám to, tak možná tam ještě můžu hodit takhle do pětice, těch bodů můžete mít 5. Co tohle?

Gratuluju, to jste opravdu jako velcí znalci 90. let. No a právě těchto pět legendárních skupin tak se spojilo dohromady a v roce 1996 naspívali píseň, kterou vydali ke kampani v boji proti AIDS. Jmenuje se Love Message a je to srdcovka s číslem 2. Na Hit Radio.

0: Večnosti je přesně čtvrt na jednu, tohle byla naše třetí srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když jsem tak jako poslouchal ten refrén, tak se mi vybavilo tolik, ale tolik večírků. Vám taky? Kolikrát v životě jste tohle zpívali nad ránem, na nějakém firmním večírku nebo v hospodě naspívané, co? Mimochodem letos je to 30 let, co jsou No Name na hudební scéně a co si vlastně vybrali Česko před Slovenskem. Jo? U nás mají opravdu jako větší popularitu než v rodném Slovensku a i proto oslaví svých 30 let u nás v největší hale v Česku. Letos před Vánocema. Já se teda ještě přiznám, že No Name jsou i moje srdcovka ještě jako trošku jiná, protože s Igorem Tymkem tak jsme léta přátelé. Dokonce mě jednou vytáhl i do Tater a i přesto, že mám o pár šedivých vlasů méně než Gy, tak teda jsem jako nestačil. Teda musím říct, že jako horel neuvěřitelný, ten tam lítal fakt jak kamzík a já jsem za ním běhal. Samozřejmě jsem s tím úplně nepočítal, takže typicky v džínách jako každý jiný turista v Tatrách. Ale teda jako fyzičku má neskutečnou. No, nedivím se po tom, co vlastně jako taky předvádí na pódiu, zatímco já jenom tady sedím za mikrofonem. No Name

0: a Spice Girl také na solové dráze Lift Me Up. Tady na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak jsme ty srdcovky začali bývalým Broukem na solové dráze a zakončili jsme bývalou Spicekou na solové dráze. Když ještě hrál Usher a Lil Jon a Ludacris hit Ja, tak mi přišla úplně skvělá zpráva. A tady je napsáno, že tohle byla moje vymodlená... Kdože, cože? Moje vymodlená monofónní melodie, která mě stála snad 18 korun z kreditu ze zadní strany časopisu. A to je přesně ono, já na to úplně zapomněl. Vždyť my jsme si objednávali přece melodie, ale i tapety na mobil. Ne, to jste poslali nějaký kód, pak vám přišel obrázek, sebralo vám to peníze z kreditu a vždycky to právě bylo potom rozepsané přesně v časopisech někde na zadní straně. A nebo taky na teletextu. Používali jste teletext? Dnešní děti by to absolutně jako nepochopili, že my jsme jako četli program, zprávy a různé jako zábavné věci na teletextu. Já si třeba do dneška pamatuju, že když jste na teletextu zadali číslo 888, tak se vám pak objevily titulky. Nefungovalo to vždycky, titulky nebyly úplně přesný, ale český titulky tam byly. 888, to si pamatuju do dneška, neuvěřitelný. A co si pamatujete z hudby z té doby vy? Měli i vy jste nějakou třeba vymodlenou melodii na mobil, která vás provázela potom x let? Třeba to tady budu mít? Třeba si to zahrajeme? Čeká nás srdcovka na přání, tak napište na 777-937-777.
1: Dochází ti v práci energie? Hit Radio Černá Hora ti s tím pomůže. Naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček se vrací s dopoledním kofeinem. Zaří

0: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
12: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
13: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
14: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
18: Haspel.cz.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12:35 a to je nejvyšší čas na srdcovku na vaše přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako krásně jsme teď zavzpomínali, věřím, že i vy společně s náma, na naše vyzváněcí melodie na mobilním telefonu, a to na konci 90. začátkem milénia, kdy jsme si je opravdu jako platili. Dokonce jsme si platili tenkrát i melodie, když vám někdo volal. Jo, máte ji do dneška? To budeme řešit zítra. Teď se bavíme o tom, když vám někdo volal, jak vám zvonil mobilní telefon. Mám tady spoustu zajímavých jako zpráv, ale pak mě tady úplně rozsekala jedna a ano, jasně, já na to úplně zapomněl a děkuju, klaním se, protože tohle byla podle mě jedna z nejstahovanějších vyzváněcích melodií a měl jsem ji taky. Myšák píše, kámo, The Wise Guys, ulalala. No jasně, to je prostě legendární. Vybavíte si to? Byl snad i v nějaký reklamě, ne? Ježíšku Go? Nebo něco takového? Jo, to je taky tady v té zprávě. No, hele, jestli ve středu má zaznít nějaká srdcovka na přání, tak je to tahle.

0: potvrzují to tady i zprávy na WhatsAppu 777937777, co mi sem chodí. Třeba i tahle hlasovka.
1: Ahoj Jirko, tak nevím, jestli to bylo v reklamě, ale určitě to bylo ve filmu Klub sráčů, Zrzavý chlup a Traget na Ibize. Čau, Koudy.
0: Koudy, ty jsi taky pamětník. Zrzavý chlup a Traget, fantastický film. Proč máš tu bundu v obráceně? Nerad nosím konvenční styly, kámo. Já to zbožňuju. Bože, už je mi zase 15. No, nevadí. Zároveň ještě je tady moc hezká zpráva. Nevím, kdo to vybral, ale miluju ho. Pavel. Tak vybral to Mišák, tak kluci snad se nějak jako domluvíte. Láska si nikdy nevybírá. Dáme si pokáče na Hitrádiu právě teď a další srdcovky zase zítra ve 12 hodin. Jsem rád, že je posloucháte.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Pokáč a Solitér, 3/4 na 1 bude, posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma, za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy a máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Jak to bude probíhat, tak to uslyšíte ve zprávách přesně v jednu, do té doby z hitů například. Ještě tahle srdcovka, Gauty a Kimbra, Somebody That I Used To Know. Stihneme Disturbed a taky Lady Gaga. Tak buďte s námi. Buďte si rádiem.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr,

0: Plaňte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok. Půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
10: Korun. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: takhle zní závěr dnešního poledne. Před námi 13. hodina, také nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady důležitý info ze Svitavska. V Bělé nad Svitavou na křižovatce na Vítějeves havaroval traktor s návěsem a silnice je v tuhle chvíli neprůjezdná. Vaše dopravní info nám můžete zavolat a budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti. Upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu a kyberpodvodů. Jaké tedy podvodníkům nenaletět, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
4: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód SMS zprávy.
3: A pozor také na podezřelé pokyny, které vyzývají k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Důchodci a důchodkyně by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 780 a také znovu za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Návrhy opozičních poslanců nepodpořil. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní letní velká vedra a sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní, uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Řidiči se při listopadové uzavírce tunelu Hřebeč na Svitavsku pravděpodobně vyhnou dlouhým objízdným trasám. Silničáři chtějí dopravu v půlce listopadu vést po původní silnici přes Hřebečský hřbet. Nejdřív ale musí pokácet více než 60 nebezpečných stromů, které hrozí pádem na vozovku.
6: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
5: Ve východních Čechách teď po 13. hodině máme oblačno, ale mraku má postupně ubývat, místy až na polojasno. Teploty celkově do 18 stupňů Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: No tak jste to slyšeli sami ve zprávách. Neuvěřitelný, až se dožijeme 80, tak dostaneme.

dáme na ten důchod taky nějaký prachy, protože zase o to budeme muset postarat sami. No, 13 hodin po obědě se, jakože fakt vracíme do práce, tak tady na Hit Rádiu spolu probereme další zajímavé věci. Probereme zákaz mobilních telefonů v českých školách, dáme si taky takovou malou ochutnávku našeho retro víkendu, co pro vás od pátku chystáme. No a teď vyrazíme do Hollywoodu a budeme sportovat, jdeme až do hollywoodských hor. Sunrise Avenue, Hollywood Hills.

Cyrus s hitem Wrecking Ball ve 13 hodin 13 minut a právě teď i 13 vteřin. Tak krásně nám to vyšlo. Dneska tak se bude probírat ve sněmovně zákaz mobilů na školách. Jestli bude, jak bude a jestli to bude plošný zákaz, anebo jenom nějaká regulace. Mě baví reakce školáků, že dospěláci jim prý chystají zákaz, který by sami nedokázali dodržet. Přesně. Přesně tak to je, ale takhle to bylo nefér. Vždycky, že jo? Protože my se taky ve škole museli přizouvat, ale učitelé nikdy. Každopádně, zpátky k mobilům, to, že jsou děti na mobilech pořád a že je používají i při hodinách, tak na tom se shodneme, že to dobře není. To je jasná věc. Jaká nakonec ta regulace bude, tak to se dozvíme tedy možná už dneska. Ale já třeba osobně bych dětem ten určitý nějaký zákaz přál, jo. Ne jakože jízlivě, ale pro jejich budoucí vzpomínky na školu. Schválně, vy si vybavíte ze školy nějakou SMSku, co vám kdy přišla, jak jste seděli a jak jste pod lavicí SMSkovali, nebo my jsme ještě tenkrát ty sociální sítě neměli, že jo, takže my jsme nemohli scrollovat na Instagramu nebo na Facebooku, takže akorát jsme si mohli psát. Nevybavíte, že ne? Ale vybavíte si to, jak jste při hodině posílali psaníčka, jak jste je házeli přes celou třídu, nebo posílali po ostatních, tak aby to učitel neviděl a pak to trapně nečetl před celou třídou. Vždyť to, když si vezmete, tak to byl úplný koncert. To bylo to labutí jezero. Když jste potřebovali ze zadní lavice poslat dopis dopředu a zpátky, tak jste museli zapojit polovinu třídy. Jo? Na tom se učila spolupráce. Na tom se tvořil týmový duch a tam vznikly ta definice zlatý český ručičky. Takže vrátil bych zpátky psaníčka do hry. Ať ty děti mají na co vzpomínat. A kdo ví, třeba jednou, až jim bude 30-40, tak nějaký to psaníčko doma objeví šuplíku. Teď Avicii na Hit Radio.

Miles Smith na Hit Rádiu s hitem Nice to Meet You ve 13 hodin a 23 minut. Někde jsem četl, že Miles Smith se docela zajímá o kryptoměny, tak pokud jste na tom stejně jako on, tak mám tady pro vás docela zajímavou informaci, protože banky začaly nabízet bitcoiny. Jo? Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci, kde nepotřebujete žádnou registraci nebo složitý nakupování, prostě kousek vám dají dokonce zdarma. Mají teď akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás to zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stáhnout si apku Partners banky a zadat kód BTC500. No a pak už je to samozřejmě na vás, jo? A vlastně tím pádem máte i kus bitcoinu gratis. Na Hit Rádiu už je za chvíli úplně gratis. Pink a Nate Ruse a nebude chybět ani Šabuzi. A pak pro vás chystám ještě jeden hudební klenot, který nás navnadí na retro víkend, který pro vás už chystáme tento víkend na Hit Rádiu.

0: jen na Hit Rádiu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr.
9: Rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete
10: to riziko?
9: Ale je to na
11: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
17: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky, portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort Černá Hora Pec. Výlety lanovkami za zážitky.
18: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
19: Butik salon Professional Treatment.
18: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
19: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
18: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialista.
19: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
20: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfinkár a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfinkár. www.olfinkar.cz.
21: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Radio.

Po půl druhé posloucháte Hit Radio, s vámi je Jirka Pelnář a ptám se vás, jak jste na tom s prokrastinací. Děláte věci na poslední chvíli a jste z toho ve stresu? Ono se říká, že pod tlakem vznikají diamanty, ale na rovinu, hele, ne vždycky je to dobrý pro naši psychiku, že jo? To znáte sami. Člověk je potom nevrlej, takovej věčně přinaštvanej, podrážděnej, občas možná i lehce agresivní. A to všechno pramení jenom z frustrace, že nestíháme, jo? A přesně v tomhle stavu byl i autor srdcovky, kterou tady pro vás mám teď připravenou. Všechno bylo hotový, jo, všechny nástroje nahraný, sestříhaný, veškerá melodie, prostě celá píseň hotová. Jediný, co chybělo, tak byl text. A ráno se šlo nahrávat do studia. Představte si tu situaci, jo. To musel být horor. Byl to rok 1997, takže ty internety prostě jako nebyly, jo. AI vám to nevymyslela. Bylo to všechno jenom na vás. On už byl tak vyřízený, že si na papír napsal větu. Když máš na krajíčku, pamatuj, že jednoho dne to všechno skončí. No a jakmile tohle napsal, tak najednou bum, že jo, jak lusknutím prstu to přišlo, slova do sebe začaly zapadat a vznikla nádherná balada, ale nádherná. Je o překonávání těžkých životních období, že bez ohledu na to, jak náročná je přítomnost, tak přijdou lepší časy a nakonec společně lidé dosáhnou pocitu lehkosti a štěstí. Tak jestli teď na podzim zažíváte nějaké úplně nelehké období, tak tohle je přesně ta píseň, kterou potřebujete slyšet. Tohle je přesně to světlo na konci tunelu. Nebojte se, bude líp. Lighthouse Family High. Na Hit Radio.

0: neříkej, co má se stát ve 2:45, když jsem se před chviličkou ptal, jak jste na tom s tou prokrastinací a co děláte na poslední chvíli, tak dost mě tady pobavila zpráva od Patyho, který píše, hele, já chodím na poslední chvíli do hospody a jsem z toho teda vždycky hodně ve stresu. Tak pochopitelně, to chápu, tak snad se vám to dneska nestane, jo, je středa. Za chviličku John Legend, taky Naughty Boy a Sam Smith a hlavně, abyste taky nepřišli dneska pozdě, nebo úplně na poslední chvíli k naší středeční roletě dvojsmyslů. Ta nás na Hit Rádiu čeká ve 2 hodiny, tak buďte s námi.
1: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
10: Tak hurá na Vysočinu.
9: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
10: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
9: Skály a vyhlídky, co berou dech.
10: Rybníky, jezera i koupaliště.
9: Aktivní zábava i adrenalin.
10: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
9: Vysočina má co nabídnout.
10: Stačí si jen vybrat.
9: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
11: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
12: Ty už hraveš listí, Jardo?
13: Ne, děláme místo na bazén.
12: V říjnu?
13: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
14: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazénymachov.cz.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
17: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
18: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda?
19: Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
20: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: John Legend a malá romantická balada krátce před druhou hodinou odpolední, před námi nejnovější zprávy. No a jak to vypadá, jak je to u nás? Máme u nás čínský špiony, anebo ne? I to se řešilo dnes u soudu. Máme aktuální informace, uslyšíte je ve zprávách přesně ve dvě. Teď aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Volal nám Martin z Ústí nad Orlicí, že se na průtahu na Moravské zasekl v zácpě. Je to tam prý na pár minut. A stejná situace i na cestě z Pardubic na Heřmanův městec před Bylany. Tak díky za tyhle informace a další můžete volat na 801 10100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší?
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. A to kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat sněmovna. Rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. Čínský občan dnes u pražského městského

0: Súdu prostredníctvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Pokračuje obhájce Michal Sikora.
1: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který předjímá státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
0: A soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Naši badmintonisté mají nového reprezentačního trenéra. Je to 52-letý medailista z olympijských her 2004 v Aténách, Indonézan Flandy Limpele. Podle svazu má bohaté trenérské zkušenosti a měl by hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry 2028 do LA. Teď ještě pohled k nám.
2: Ve východních Čechách se dneska půjde na basket. Pardubická Bexa přivítá o 17:30 na Dašické Olomoucko a basketbalistky Kary Trutnov čeká večer domácí souboj s Levharticemi Chomutov. Zápas ženské ligy začíná v 19 hodin a domácí budou bojovat o druhé vítězství v sezóně.
3: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
2: Už je to i na sluneční brýle. Velká oblačnost se nám protrhala místy na polojasno a teploty nejvyšší mezi 13 až 18 stupni Celsia.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Je středa, jsou 2 hodiny odpoledne, tak je na čase, aby jsme vylezli nahoru někam na skálu nad rybník, vzali pořádný balván a ze zora ho hodili dolů do té vody a rozčeřili. Když si to představíte, bude všude, jak tam padne ten balván, jak všude jdou ty vlny, tak my přesně takhle rozčeříme ty hyperkorektní vody, které tady u nás v Česku jsou. Protože ve středu na Hit Rádiu máme vždycky ve 2 odpoledne ruletu dvojsmyslů. Oslavujeme český jazyk a popouštíme uzdu naší fantazii. Co může zaznít v ložnici a kde? Tak to se dozvíte, jakmile dospívají Coldplay. Tak buďte s náma, připravte si mobil, budete ho potřebovat.

0: Coldplay na Hit Radio. Je 14 hodin 7 minut, před námi ruleta dvojsmyslů a jenom abyste viděli, jak ten život je občas nikdy nevyzpytatelný, jak je nádherný, tak já jsem měl v plánu dneska úplně jinou ruletu, než nakonec budeme mít. Jo? Hned vysvětlím proč, já to dostočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: u zubaře. Tak a teď to vysvětlím, jo, protože koukám tady na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 a přišla sem zpráva od Lenky, která píše: ahoj, strašně se těším na ruletu, sedím akorát v čekárně u zubaře, hraje tady Hit Rádio, tak poslouchám. A pokud teda teď jste u zubaře a posloucháte Hit Rádio, tak není asi jako lepší doba na to, než dát si ruletu dvojsmyslů na to, co vás čeká už za chvíli v té ordinaci, jo? Tak co může zaznít v ložnici a u zubaře? Lení, děkuju, myslím, že ty budeš mít dneska nejzábavnějšího zubaře teda. Tak jo, tak pojďte psát 777-937-777. Hned první tady. Ano, Dominik, jako vždycky, ten nejlepší. Dominik píše jako první vždycky, jo? Dominik píše: otevři ústa. Jasně, zastrčte ten jazyk. Moc hezký, děkuju. Já tomu tady trošku ještě naložím, což teda nejspráva, to mluvím sám za sebe. Co třeba jednička výplň, dvojka výplň a tady si pomůžeme můstkem. Nekousat, a dobrý, už to začíná, tak jo, opět dneska vyberu ty nejlepší a ty nejlepší získá ode mě limitovanou verzi Hit Radio, verzi Člověče nezlob se. Tak pište 777 937 777.

0: Anděl. Ať už teď děláte cokoliv, tak vás spojuje s celou republikou to, že přemýšlíte nad tím, co může zaznít v ložnici a také u zubaře. WhatsApp Vitrádia 777-937-777, praská ve švech, je to jako neskutečný, tak dorovnou na vaše zprávy. Tak třeba tady Petr píše, a tohle bolí? Prosím, raději mi to opíchejte. Zdravím, Irena. Tohle, Kristýna, jsem sestřička u zubaře, tvoje ruleta mě fakt baví a já zde velmi často říkám, další prosím. OK, rozumím. Teď vám nasadím brýle, bude to stříkat, tak ať to nemáte ve očích. Ahoj, Petr, no Petře. Lenka, zdravím z dentální hygieny, bavíme se tady. Já často říkám, nebojte se, vejde se i mezi jedničky. Ze života, můžete skvělý. Martin, hlavně mi ho nevytrhněte. O, jasně, OK. Co další? Tady takhle projedu, tohle nemůžu, tohle taky nemůžu, boží strašně. Hele, Tomáš, dám vám rajský plyn a probudíte se, až bude po všem. Kámo, jestli si tohle někdy řekl v ložnici, tak se upřímně divím, že jsi pořád na svobodě. To není dobrý nápad, tohle ne. Co nějaký hlasovky? Máme tady, určitě něco najdu. Na WhatsAppu 777-937-777.
1: Ahoj, jako bývalou zubní instrumentářku, mě napadá jedině... Au! Ahoj, Míša.
0: Děkuju. Posílejte dál, za chvilku vyberu to nejlepší. 777-937-777.

Martin Silovek a Dragonet, posloucháte Hit Radio a já vám garantuju, že dnešní den, tedy středa 14. října 2026, je dnem, od kdy už se na vašeho zubaře, zubařku, dentální hygienistky nebudete dívat stejnýma očima jako dodnes, jo? Máme tady ruletu dvojsmyslů, co může zaznít u zubaře a v ložnici. Vybírám pár posledních, musím to nějak dát asi na Instagram, protože je to strašně moc, je to boží. Ale díky za to, že mi píšete i přímo ze zubařských ordinací, tak mám tady třeba zdravím všechny ze zubní ordinace. Mojí sestřičce se podařilo při odsávání velkou savkou přisát pacientovi na sliznici tváře a zahlásila: Jejda, jsem vás vycucla. Tak ještě, že máme ty roušky, vážná tvář se opravdu nedala udržet. Jiný pacient zase po aplikaci injekční anestezie zahlásil: Pane doktore, vy tak dobře pícháte. Ok, dobře. Máme tady prostě veselou, zdraví Jitka. Ahoj, zdravím ze zubní ordinace. Mám tady další zprávu. Dobrá, tak ho tam ještě nechám, ale počítejte s tím, že dřív nebo později bude muset ven. Tohle je taky boží. Já ho vyndám raději hned, než bude nějaký problém. Já už nemůžu. Přejeďte si jazykem po zubech, jestli tam něco nezůstalo, nebože. Tohle je taky moc. Sestro, podržte mi to rozevřené, já tam takhle nevidím. Tak pojďme. Pojďme teda vybrat to nejlepší, jo? Je to nejlepší a zároveň tedy nejčastější, tak jsem tady našel. Jsou to opravdu jako stovky zpráv, stovky. Je to neskutečný. Ale myslím si, že Filip tohle napsal jako první. Za mě teda pro dnešek nejlepší. Co může zaznít u zubaře a v ložnici? Hotovo! Můžete si vypláchnout. Zdravím do všech zubařských ordinací po celé České republice. Od dnešního dne

0: všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Dva McPops nestačí? Dobře. McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Já jsem nevinný.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
9: Tady je všechno všech. Tady je kolko, já s tím more.
5: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
10: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
11: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
12: Ty už rabeš listí, Jardo?
13: Ne, děláme místo na bazén.
12: V říjnu?
13: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
14: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
20: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
19: a poctivé pivo z místních pivovarů.
20: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
19: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
21: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
22: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
23: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
22: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
23: Cože?
22: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
24: Tati, kdy bude levnější benzín?
25: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
21: autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
0: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
4: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
6: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo. Ahoj. Tady Conor McDavid.
4: Tak to by mě přimělo, no.
6: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, nesmím?
4: Jo, chci odejít na to.
6: Chci umřít.
1: Já už taky. Dnešní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut, dneska je středa a my už tady na Hit Radio přemýšlíme nad pátkem a taky nad sobotou i nad nedělí. V pátek ve 3 odpoledne to začne oblíbený retro víkend u nás na Hit Radio, bude pokračovat až do neděle do 18 hodin a v sobotu a v neděli navíc s našima kolegama z Hit Radia 90, které můžete ladit v dabu. No a co zazní v rámci retro víkendu? No samozřejmě třeba i R.E.M.

0: vteřina Marie je tichá a zničená zem, ve 3:15. Pomalu Alice se vlastně spolu loučíme. Moc děkuju za dnešní ruletu dvojsmyslů, pokud jste posílali i vy některé příspěvky a zároveň i za to, že jste to vydrželi poslouchat. Je to skvělý, prostě každou středu ve 2 odpoledne tady na Hit Rádiu zkoušíme, jak tenký led v dnešní hyperkorektní době ještě je. A nemyslím si, že dneska by pod náma křupnul, myslím si, že dneska už jsem si trošku i namočil podrážky. Tak moc za to děkuju, můžeme v tom dál pokračovat. My na Instagram Hit Rádia a taky na můj, můžete si mě tam najít, jsem tam jako Jirka Pelnář, tak dáme video. A pokud se nebudete stydět a bát to takhle veřejně napsat, tak do komentářů můžete ty jednotlivý tipy psát i vy, co může zaznít v ložnici a u zubaře. Musím vám jako říct, že takhle jsem se dlouho fakt ještě nezasmál. Úplně jako super. Takže díky, budu to tam mít na Instagramu v průběhu dnešního odpoledne. Můžeme se tak ještě zabavit až do dnešního večera. Za chviličku Imagine Dragons, taky David Guetta, tedy svým Stones and I a především naše odpolední show, která se na vás těší od 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že posloucháte Hit Rádio. Zítra v pravé poledne na startu srdcovek se na vás těším. Tak se smějte.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bombik Tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
9: Růžový Salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový Salon CZ.
10: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za 1 odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.

0: 10 49 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem. Díky.
6: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hydrádiu Černá Hora. Aktuálně D11, 68,5 km směrem od Prahy na Hradec. Překáží v jízdním pruhu barel, tak buďte pozorní v tomto místě, jinak nám nic dalšího nehlásíte. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfin Car e-Driving Day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech.
5: Férový šéf.
4: Čisté prostředí.
5: Rekutech.
6: Peníze včas,
7: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.

0: Hanka Poskočilová. Škodovce docházejí díly a zaměstnancům trpělivost. Automobilka musí omezovat výrobu v Mladé Boleslavi i Kvasinách, kde vzniká třeba oblíbený Kodiak. Směny se mění ze dne na den a lidé prý často netuší, kdy půjdou do práce. Výroba zkrátka teď drhne a nikdo zatím neví, jak dlouho to potrvá. V Hradci Králové už je skoro dopečeno, upekla se tady nová vláda nad městem. Vítězný Hradecký demokratický klub Stop 09 se dohodl s Piráty a Starosty a také sdružením Změna pro Hradec, Zelení a Lidovci. V primátorském křesle by měla zůstat Pavlína Špringerová. A ještě jedno místo u koaličního stolu je ve hře. Pořád se neví, jestli se ke koalici připojí i ODS. Dřív to bylo tak, že jsme si chodili popovídat ke kamarádům a dneska se svěřujeme mobilu. Umělá inteligence se totiž pro stále více Čechů stává takovým kapesním psychologem. Podle průzkumu s ní za poslední měsíc řešila duševní zdraví třetina dospělých a víc než polovina mladých. Jenže pozor, 13% lidí kvůli AI dokonce odložilo návštěvu skutečného odborníka a to už psychologům dělá starosti. Dneska bude fotbal i basket. Pardubická Bexa přivítá o 17:30 večer na Dašické Olomoucko a basketbalistky Kary Trutnov čeká večer domácí souboj s Levharticemi Chomutov. Fotbalisté Bohemians 1905 se v ligové dohrávce utkají od 6 s Mladou Boleslaví.
1: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Aktuálně celkem příjemný podzim, ve východních Čechách nám ubývá mraku a nejvyšší teploty vyskočily mezi 13 a 16 stupňů. Podobně to bude také zítra, ale pozor, ráno zase žádný hic, 1 až 6 stupňů maximálně a k tomu časté mlhy.
2: Zavři komp, zamkni dílnu a mazej domů. S námi samozřejmě. Odpolední show Hitrádia Černá Hora s Ondrou Novotným a Petrem Ticháčkem.
3: A dneska taky s Martinou Adamu. Dobrý den, kolegové.
4: Krásný den.
5: Teda to je energie.
4: Juhu.
5: To úplně, to je ošatka dobré nálady.
3: Zdravím vás, milí posluchači.
5: Ano.
3: Krátce po 15. hodině, jestli jste to zabalili už práci, značka Ideál.
5: Je to pravda, no a před námi další skvělá muzika a jenom

0: já malinko naťuknu další téma, protože první téma bude Extreme Festival, Obscene Extreme, jasně, ty to znáš, tam pravidelně chodíš.
1: Dvakrát jsem byla, aj.
0: Ale těšíš se na to a máme tady velkou novinku pro velké návštěvníky a velké fanoušky, protože tento festiák se přesouvá úplně někam jinam. A za chvilku to prozradíme.
2: Ale co by kamenem s trutnuma dohodil? No. Můžem prozradit, no?
0: Je to tak.
1: Dá se to.
2: Musíš dobrý hod
1: musíš
0: a malý kamínek to musí být.

0: Welcome to the Black Parade. Teď na Hitrádiu Černá Hora Ondra, Petra a taky Martina. A vítejte na Černé parádě. Ano, vítejte v Helu. No tak možná i vy pravidelně se necháváte, jak to říct, pročistit na trutnovském festivalu Obscene Extreme, který probíhá pravidelně každý rok, tuším, Marťo, v červnu?
1: No, jo.
0: Červen,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, nějaký... ano, myslím, že na konci června to
0: na konci června.
1: V Trutnově probíhá.
0: Je to taková, já teda se musím
1: přiznat... Nebo respektive bude to teďka v červenci, na začátku července, koukám na to.
0: A k tomu se dostaneme, k té výrazné změně, já teda se přiznám, že spousta mých kamarádů, do kterých bych to v životě neřekl, na tady ten festiák jezdí, ať to jsou doktoři, advokáti, ať to jsou prostě lidi, kteří tam vlastně nemají co dělat, ale ono je to takový občerstvující, vždycky říkají, člověče, že já tam vypnu, já si tam zadovádím, zalumpačím. Ty jsi vyprávěl krásný příběh, že jsi jel do pece a že jsi byl úplně v šoku, jak tam ty borci a borkyně sjížděli v popelnicích nějaký.
2: Já se od té doby toho festivalu bojím. Když jsem byl malý, tak jsme jeli s našima přes Trutnov právě do pece na dovolenou a borci tam normálně závodili v popelnicích na plasty a od té doby z toho mám strach. Já myslel, že chodí čerti v tu chvíli.
0: A Marta vyprávěla krásný příběh o nějaké paní, která má asi 5 let fotku, jaký někdo bičuje.
1: Ne, jak ona bičuje někoho.
0: Jak ona někoho
1: bičuje. Třeba nás teďka paní slyší, ale každopádně psala do redakce, jestli by jsme tu fotku mohli stáhnout, že jsi furt někdo i po 5 letech dobírá.
2: A to nesvádě na kamarádku, když to je tvůj případ.
1: Počkej, já si vyndám ty biče tady.
2: No takže ta novinka.
0: Stačí ty želízka, prosím tě.
1: Dobře.
0: Takže novinka, tento festiák totiž už nebude v Trutnově, a protože ty tam pravidelně chodíš a jsi víceméně z Trutnova a to bičování, to bych nenechal dneska. Kde to bude?
1: Bude to v Hradci. Park 360, nový domov pro Obscene Extreme Festival.
2: 7. až 11. července to bude, takže pokud milujete, řekl bych, tenhle ten druh adrenalinu,
0: ano,
2: tak už víte, v jakém městě to bude příští rok.
0: Takže hodně štěstí.
1: Ale jako nebojte se, fakt se nebojte.
0: Jaká stavláka, aby měla koho zbičovat, to je prostě.

0: Tady je středeční odpolední Hit Radio Černá Hora. No a pro vás teďka rychlá informace, protože dneska v éteru Hit Radia Černá Hora bude taky odpolední soutěž.
1: A budeme rozdávat dvě vstupenky na sobotní koncert Kateřiny Marie Tiché, která vystoupí v Lidovém divadle ve Svitavách.
0: A jestli si je chcete vychytat, ideálně si zapište už teďka náš WhatsApp 601-292-464. Klidně nám tam vlastně už teď můžete napsat.
1: Zapište něco pěkného.
0: Chci na K... TM.
1: Tak. Vysoustručil jsi to hezky.

0: místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfincar. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přes ličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
5: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
11: No to není možný.
10: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
12: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
13: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firmanazážitky.cz.
20: Šéfe, došel matroš.
21: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
22: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
23: Hit Radio.
22: Radio.
8: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tady u Černá Hora je krátce po půl čtvrté. A teď jedna chlubivá sportovní zpráva z východních Čech. Eduka Pardubice, střední odborná škola, má nejlepší středoškolské fotbalisty a zítra odlétají až do daleké Číny reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa právě ve středoškolském fotbale. Wow!
1: To je ale velká věc.
2: Berou i roztleskávačky sebou.
1: Ano, mažoretky.
2: Nebo mažoretky.
1: My jsme se dozvěděli, že Marta tenkrát byla mažoretila.
2: Já bych fandila, ne, to je skvělý úspěch, tyjo.
0: Do zítra času dost, takže s klukama ještě klidně můžeš vyrazit.
1: Já se zeptám, to jsou nejlepší fotbalisti středoškolský v České republice,
0: ano,
1: si pokládám.
0: Vyhráli vlastně jakoby ten šampionát středoškolských škol v Česku a proto můžou je reprezentovat. Dokonce jsem četl, že budou hrát nějaký zápas na stadionu pro 40 tisíc lidí.
1: Tyvoko.
0: Ne, že tam asi tolik dorazí, ale že to bude takhle bombastický velký stadion. Takže Eduka Pardubice, tleskáme a držíme palce na dálku.
1: My jsme se o tom bavili, že jsme víceméně jako nejdál vyrazili někam tady kolem komína. A když něco umíš, a to je dobře, tak si zasloužíš takovouhle poctu. Krásná práce, gratulujeme.
2: Okresní kolo ve Šplhu, viď?
0: Tak nějaký úspěch a rádi tady pak kluky přivítáme.
3: Yeah. Odpolední show Hit Rádia Černá Hora. Když chceš slyšet srdce východních Čech, zlepši si náladu.

0: krásný středeční odpoledne pře Hit Rádio Černá Hora. Nezapomeňte, že zítra čtvrtek, tedy biják Hit Rádia Černá Hora, už dopoledne vám pustíme naši typovací ukázku a pokud správně napíšete, o jakou ukázku z jakého filmu jde a ozvete se na náš WhatsApp na telefonní číslo
1: 6012924464,
0: tak budete moci zítra vyhrát vstupenky na nedělní promítačku filmu Šipkaři v kině Vesmír.
2: Trutnově.
1: No tak to je dobrá volba, kompletní, to je dobrá trefa.
0: Ano, kompletní informace u nás na webu hitradiochernahora.cz. Soutěžíme zítra odpoledne, ale poprvé tu ukázku uslyšíte už zítra dopo u Janči Šimurdové.
3: Podzim má svoje barvy.
4: 90. I zase svoje hity.
5: A my z toho uděláme.

0: Už v pátek odpoledne.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
10: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
16: Zlato, co máš dneska v plánu?
17: No přece všechno.
18: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
20: House running.
0: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firmanazážitky.cz.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora, minuta a klapne nám na hodinách 16. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor na dálnici D35, 131. kilometr ve směru na Vysoké Mýto, stojí tady porouchaná dodávka. Jediné hlášení, které od vás v tuhletu chvíli máme, tak dobrý dojezd přejeme a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
8: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
8: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.

0: východní Čechy a Hanka Poskočilová. Škodovce docházejí díly a zaměstnancům trpělivost. Automobilka musí omezovat výrobu v Mladé Boleslavi i Kvasinách, kde vzniká třeba oblíbený Kodiak. Směny se mění ze dne na den a lidé prý často netuší, kdy půjdou do práce. Výroba zkrátka teď drhne a nikdo zatím neví, jak dlouho to potrvá. V Hradci Králové už je skoro dopečeno, upekla se tady nová vláda nad městem, vítězný Hradecký demokratický klub Stop 09 se dohodl s Piráty a Starosty a také sdružením Změna pro Hradec, Zelení a Lidovci. V primátorském křesle by měla zůstat Pavlína Špringerová a ještě jedno místo u koaličního stolu je ve hře. Pořád se neví, jestli se ke koalici připojí i ODS. Dřív to bylo tak, že jsme si chodili popovídat ke kamarádům a dneska se svěřujeme mobilu. Umělá inteligence se totiž pro stále více Čechů stává takovým kapesním psychologem. Podle průzkumu s ní za poslední měsíc řešila duševní zdraví třetina dospělých a víc než polovina mladých. Jenže pozor, 13% lidí kvůli AI dokonce odložilo návštěvu skutečného odborníka a to už psychologům dělá starosti. Dneska bude fotbal i basket. Pardubická Bexa přivítá o 17:30 večer na Dašické Olomoucko a basketbalistky Kary Trutnov čeká večer domácí souboj s Levharticemi Chomutov. Fotbalisté Bohemians 1905 se v ligové dohrávce utkají od 6 s Mladou Boleslaví.
1: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Auto

0: trutnov.cz.
1: Tak bylo by naivní si myslet, že ty teploty v noci tak dolů nepůjdou. 1-5 stupňů budou maxima, víc to nebude. No ale zítra přes den zase 13-18 a po rozplynutí ranních mlh by mělo být polojasno až oblačno.
2: Celý den si makal, teď je řada na nás. Ondra Novotný a Petr Ticháček tě vezmou z práce domů. Odpolední show Hit Rádia Černá Hora pro celé východní Čechy.
3: A Martina Adamů.
4: Ano, dobrý den, přejeme.
5: A také Kateřina Marie Tichá.
3: No.
4: Já jsem si ji nevšim.
3: Tady stojí za pultíkem. Hele,
5: Kačko,
3: ahoj,
5: prosím, teď chvilku ještě nechoď, ještě vydrž. Máme tady pro vás vystupenky na sobotní koncert Do světa právě na Kačku a rozdáme tuto hodinu.
4: Napište si klidně, už teďka, KMT, nám ano. Stačí, když napíšete na 601-292-464 na náš WhatsApp. KMT, samozřejmě zkratka Kateřina Marie Tichá, že?
5: A tuto hodinu samý babi, vidím tady třeba Shakiru, anebo Evu Farnou.

0: Tak tohle byla Shakira a Zoo na Hit Rádiu Černá Hora. Krásné, co je středeční odpoledne. Tak jestli rádi investujete, tak zapomeňte letos na kryptoměny anebo zlato, protože podle mě největší investicí letos bude pálenka.
1: Jak to?
0: Meruňkovice, domácí slovovice. Mám těžko u srdce, zjistil jsem a tady na mě vyblikla zpráva, že úroda byla tak bídná, že letos bude té pálenky strašně málo.
1: Ajajaj.
0: Kamaráde, taky jsi z toho smutnej.
1: No to bude zima ještě o to víc bolet, když nebude tento krásný mok po ruce.
0: Spíš bude o to víc zima.
1: No právě, no bude o to víc bolet. Ale chci říct, že není to vlastně povinná výbava u některých lidí, jako rukavice, boty, lyže a podobně a pálenka na zimu.
0: Moravský penicilin?
1: Dá se to tak říct. Myslím si, že jsme jakoby tu náladu našim posluchačům teďka úplně nezlepšili.
0: Tak hele, já věřím tomu, že možná ve Špajsce máte nějaký železný zásoby. Tak prosím vás, hlavně nevypijte rychle teď na podzim v říjnu a nechte si je na zimu, protože nebude.
1: Nelejte do auta hlavně, až nebude startovat.

0: Red Hot Chili Peppers a Snow už nám trochu nasněžilo. A my budeme sněžit vstupenky na Kateřinu Marii Tichou, která už teď tu sobotu vystoupí ve Svitavách.
1: To je, co by kabinem dohodilo opět, že jo, samozřejmě.
0: Samozřejmě.
1: No kousek. A my se těšíme, že nám napíšete, že chcete na KMT.
0: Ano.
1: Na náš WhatsApp 601-292-464.
0: A už tady ta zkratka tady problikává u nás na WhatsAppu, to znamená, pište, za chvilku jednomu z vás zavoláme a vy si užijete tenhle ten luxusní koncert. Dvakrát jsem ji viděl naživo a dvakrát to bylo úžasný, doporučuji.
2: No, protože to je ženská, no, to je jasný u tebe.
0: A krásná ženská.
2: No.
0: Hezky zpívá, tam jde o muziku.
2: Určitě.
0: Ty pysvětě, furt.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: Tati, kdy bude levnější benzín?
12: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
13: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
14: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
15: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
16: Já jsem nevinnej.
17: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
19: Bacha, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
20: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
21: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
22: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
23: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
24: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
25: No, říkala, že nic nechce.
24: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
25: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. 1 ski resort Černá Hora Pec. Výlety lanovkami za zážitky.
4: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 520

0: Eva Farna a Miraj a u českých interpretů na Hit Rádiu Černá Hora zůstaneme, protože už tuhletu sobotu ve Svitavách vystoupí Kateřina Marie Tichá a my pro vás máme dvě vstupenky a jdeme volat taky posluchačce Katce.
1: Ano.
2: Ano, ano, je to Kačenka.
1: Ano.
2: A Kačenka by chtěla na Kačenku.
1: No jistě, samozřejmě.
2: Tak tady Martina, Ondra, Petr, popolední show Hit Rádia Černá
3: Ahoj.
2: Hora. Kateřino, krásné odpoledne.
4: Ahoj, ahoj.
2: Kateřino, ty jsi napsala takovou tu magickou zkratku KMT, neboli Kateřina Marie Tichá.
1: Přesně tak, my jsme totiž teďko na cestě do Hradce a manžel mi akorát říká v autě, komu píšeš? Říkám, no píšu na Černou Horu a ticho. A vůbec mě teda jako nenapadlo, že mi hned takhle zavoláte.
5: Mně se líbí, ale mně se líbí, že manžel se ptá, komu píšeš a ty řekneš Černý Hoře, tak teď to můžeš používat vlastně furt už.
1: No jasně, no.
5: A bude ti odpuštěno.
4: Že to bude soused i spolužák.
5: No právě, kdokoliv.
2: A až to bude po 195. nevím, jak to u manžela projde. V každém případě, milá Kateřino, ty v tuhle chvíli získáváš dvě vstupenky na sobotní koncert Kateřiny Marie.
1: Super, super.
5: A manžel půjde?
1: No, budu ho muset přemluvit, ale dcerka určitě půjde.
2: Aha, ty jsi už někdy viděla Kačku naživo?
1: Ne, neviděla.
2: A máš ráda tady tu muziku?
1: Jo.
5: A užiješ si to. Znáš nějaký hit od Kateřiny?
1: Plamen, určitě Plamen.
5: Takže na Plamen to rozjedeš?
1: Ano.
2: No tak.
5: Fajn.
2: To nebudeš sama. Tak jo, Kačko, ať vám to takhle šťastnou cestu, opatrně domů, samozřejmě do Hradce Králové, tam bydlíte, předpokládám.
1: Ne, bydlíme kousek od Jičína, ale jedeme do Hradce na výlet.
2: Do Mekáče.
1: No samozřejmě, děti, určitě.
5: Už je slyšíme, čau, díky.
2: Tak, šťastnou cestu, díky, čau.
1: Ahoj.
5: Čau.
1: Ahoj.

0: Tak tohle byly Coldplay, mimochodem kapela, která nás smeluje a milujeme ji všichni tři a věříme tomu, že i vy, posluchači Hit Rádia Černá Hora. Dneska je den šéfů. No, takový podle mě oblíbený den.
1: Máte takhle oblíbenýho šéfa? Myslím obecně posluchači, nemusíte vy dva.
0: Máte šéfa vůbec? My tady máme šéfovou dneska?
1: Já to tady dneska řídím.
0: Ty to tady koriguješ prostě.
2: Takhle, pokud máte správnýho šéfa v práci a ještě tam jste, tak ve 3/4 na 5 v tuhle chvíli by tam s vámi měl být šéf. U nás tady není už.
0: U nás tady, takhle pokud jste ještě v tuhle chvíli v práci a je tam s váma šéf, tak to teda je dobrý.
2: Právě. Tak pozdravujte od nás a muzika do celé poletí i vám pracujícím.
0: A bylo by dobrý, kdyby ty šéfové dneska pozvali ty zaměstnance na pivo, pokud tam ještě dneska jste. Třeba, tak můžete jít večer.
1: No, a jestli jste si šéf sám pro sebe, tak jako děláte sami na sebe. Tak, tak hezky, jedno. Tak
2: to už je takový vánoční večírek ičařů.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Dusno po hádce? Nálada na bodu mrazu? Jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeň bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
14: Fotbalové srdce máš.
13: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
15: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
16: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
17: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
18: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, dálnice D35, 131. kilometr ve směru na Vysoké Mýto hlásí stojící porouchanou dodávku. Jinak nic dalšího od vás nemáme, tak dobrý dojezd a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day už 22. října. Více na allfincar.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
1: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Allfincar a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Allfincar. www.allfincar.cz.
5: Co se nejlíb

Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.

0: plánovaná setkání se svým italským protějškem nebo se zástupci českých investorů, kteří v zemi působí. Navštívit by měl také specializované centrum pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, jak dnes informoval rezort zahraničí. České dráhy plánují místo vlakvedoucích nasazovat stevardy. Mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podle odborářů by rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze kvůli dopadům na bezpečnost provozu. Vzácný přírůstek hlásí zoologická zahrada v Ostravě. Narodila se jí dvě mláďata levharta cejlonského. Podle chovatelů jde o velký úspěch. Pavilon šelem, kde levharti žijí, je proto teď dočasně uzavřený, aby samice měla dostatek klidu. Dodám, že levharty cejlonské zoo chová skoro 50 let a odchovat se jí povedlo 17 mláďat. Závěrem ještě fotbal. Pražská Bohemka dnes v dohrávce 6. kola první ligy přivítá Mladou Boleslav. Úvodní hvist v Dělíčku zazní už za hodinu. Původně se mělo hrát už koncem srpna. Kvůli hromadnému onemocnění týmu hostů se ale hledal náhradní termín.
1: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
2: A pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu. V nížinách aktuálně 14 zataženo, v noci to spadne na 7. Na horách teďka právě v průměru okolo 7 stupňů a v noci třeba jenom 4 stupně nad nulou.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Jede si středeční odpolední show. Společně s vámi možná v autě, tak zdravíme Ondra Novotný, Martina Adamu a Petr Ticháček.
4: Krásné odpoledne. Utíká nám to.
2: Utíká. Je to vlastně dobrá zpráva. Pokud jste zrovna nenastoupili třeba na nějakou odpolední směnu, naopak vyhlížíte konec té vaší odpolední.
4: Ale začínáš v 6.
2: To je pravda, to je pravda. A do té doby kupa muziky třeba teď od Radimental.

0: Fejn s Hitrádiem Černá Hora.
1: Už tenhle ten pátek se vrací oblíbená show v rámci vaší páteční dopolední šichty. Přijedeme za vámi s dopoledním kofeinem.
2: Máme pro vás opět luxusní makronky z cukrárny a kavárny Pink Roses, mimochodem, která je nově nebo pár měsíců i ve futuru, doporučuji. A taky luxusní kávička z jičínské pražírny a kavárny Krok. Tam taky doporučuji, my tam pravidelně chodíme, ta káva je epeserares.
1: Dneska mimochodem den desertů. Postřehli jste?
2: Měli jste nějakou dobrotu?
3: No já ještě ne.
1: Já taky ne.
2: Mám skočit do Pink Roses?
1: Ano, máš.
3: Rychle.
2: Koupit.
3: Ahoj.
2: Tak počkej. Tak já jdu.
1: A vy se přihlašte u nás na webu hitradiocernahora.cz.
0: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora. Registruj se na našem

0: taky máte poslední dobou pocit, že ten telefon prostě nesnášíte, že ho vyhodíte a radši někam si jdete zaběhat, nebo já nevím, s kámošema na kafe, na pivo. Jak to máte vy? Protože poslední dobou je velkým trendem, že Češi automaticky vědomně vyhazují telefony a jdou normálně cíleně někam prostě pryč bez něj.
1: Mm-hmm. A já stojím pod oknem a sbírám je, ne?
2: No to přijela tím novým fárem dneska.
0: Proto seš nová dílerka telefonu.
1: No, to víš, že jo. Ne, ale jako máš...
0: Plnou igletku od Lidlu prostě a v tom telefony.
1: Ne, máš pravdu, já myslím, že i naši posluchači to tak nějak zažívají, že čím méně telefonu, tím lépe.
2: Pojďme si přiznat, že všichni tři tady ve studiu, co teďka jsme na telefonu závislí.
1: Ale pojďme si taky přiznat, že na tom pracujeme.
2: To nepřiznávám.
0: Já nejsem alkoholik.

0: zdraví, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Je tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Boutique Salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Ty už hrabeš listí, Jardo?
13: Ne, děláme místo na bazén.
12: V říjnu?
13: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
14: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
15: Gravitrax Spiderman.
16: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
15: Když stavebnice, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
17: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
18: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
19: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
17: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.

0: Byla Jelen, Magdaléna, na Hit Rádiu Černá Hora, Ondra, Petr a taky stále Martina.
1: Krásné odpoledne.
0: Dobrý den. Dobrý den. Před námi kapela Boyzone, která tuším stále funguje. Je zajímavý, jak ty chlapecké kapely se dávají dokupy, to jsou samé comebacky. Ale co je důležitý, tento víkend v rámci retro víkendu vám dáme dvě stupenky na Ronana Keatinga, což je bývalý frontman této kapely, který vystoupí příští rok tady u nás na české domácí hroudě.
2: Tak zkuste svoje štěstí, třeba je vyhrajete. Je to tedy shodou okolností

0: středeční odpolední trojka na Hitrádiu Černá Hora ve složení Martina Adamu, Petr Ticháček, Ondra Novotný. Pomaličku, ale jistě u konce.
1: Já jsem takovej dojatej, protože jsme se dlouho neviděli.
2: No jo,
1: jsme se krátce viděli.
2: Lítáte po dovolných, kluci, a já musím makat.
1: Já jsem byl v peci. Prosím tě. To tady Ondra byl na Maledivách.
2: Jo.
1: On tam propršelo.
0: No nic, tak doufám, že vám neprší a že pršet nebude. My se rozloučíme další muzikou.
1: Já teda nechci sečkovat, ale vidím tamhle ten černý mrák a nevím, jestli
0: ale,
1: teda... Ne, tak
0: ale.
1: Dobře, nebude pršet.
0: Do 18. Adele, Alex Warren.
1: Matrix. Tak to
0: prostě
2: čau.
0: No nic, no, chtěl jsem říct, že prostě budeme hrát hit za hitem, tak buďte s náma, nepřikněte. Chtěl jsem říct, že budeme hrát hit za hitem, tak nepřepínejte.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Tak točíme!
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
7: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
9: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
10: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
11: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera.

0: nakupte jednoduše online. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně jste viděli jednu policejní hlídku na trase z Trutnova na Hradec Králové za Kuksem ve směru samozřejmě na Hradec za benzinkou. Někde pánové asi měřili rychlost, tak buďte pozorní v tomhle směru. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.

0: nový Citroën? No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
6: Vizualškola.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel se příští týden zúčastní konference v Německu. Zaměřená je na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k programu Hrad zveřejní až v nadcházejících dnech. Pro hlavu státu půjde o první zahraniční cestu po návratu z dovolené v Maroku. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Jeho obhájce Michal Sýkora.
9: Vzkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který tvrdí pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měl by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
8: Líčení zatím pokračuje do tohoto pátku. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro malé a mladší televizní diváky 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
10: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
8: Během noci polojasno, místy se vytvoří kráno mlhy, nejnižší teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky. Čekáme pak zítra polojasno, skoro jasno, během dne přibývání mraků, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na Šumavě kolem 12 a slabý proměnlivý vítr.
11: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi dneska výjimečně Lea, tak si to společně užijeme. 80, 90, nejlepší hity až po milénium. Tak co takhle song pro všechny přátelé? Rembrandt právě teď, tak startujeme. Hezký dobrý večer.

z mých nejoblíbenějších písní z filmu Divoké kočky. Takový tip, na co se třeba můžete mrknout. Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině, s vámi dneska výjimečně Lea. Tak co, už máte padla? Napište mi, kdo posloucháte právě teď, případně odkud a co děláte, jak se máte, na 777-937-777 a já vám za to budu posílat jeden lepší hit za druhým. 80, 90 až po milénium a jinak tomu nebude ani teď. Tak příjemný poslech, bokem doprava, bokem doleva, Los Lobos, La Bamba.

předavečer 14. října. 2 minutky po 7:15. Krásný dobrý večer. S vámi Lea a jdeme na vaše SMSky, které jste nám napsali. Píše nám tady Lenička. Krásný večer, Leonko, jsem v práci, věnuji se výkazům, což se při poslu...

0: ho poslouchat celý víkend. Věrný posluchač Adam, tak ne posluchačka, ale posluchač. Adamku, taky tě zdravíme. Já si dám o víkendu trošku volno, ale budou tady moji úžasní kolegové z Rádia 90, jako je Vláďa Řepka, Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a taky naše nová tvář Rádia 90, Boží Lucie. Tak myslím, že si to s námi 100% užijete. Taky nám tady píše další skvělá posluchačka. Hezký dobrý večer, Leonko. Poslouchám v Ústí nad Labem, připravuju dobroty na zítřejší oslavu táty narozenin. Připraven je bramborový salát na chlebíčky, v troubě se peče veka. Je, domácí, taky bych si dala. A až trochu poklidím kuchyň, tak jdu ještě na likérové špičky. Večer pak zasloužený čaj a postel. Zdraví všechny, posluchačka Eliška. Děkujeme moc, kdo píšete, klidně pište dál a za chviličku. Freedom, DJ Bobo, anebo Bon Jovi, It's My Life. Tak díky, že posloucháte.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Já jsem nevinný.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Bacha, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
19: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
13: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
17: Tak nečekejte, jezděte!
20: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
21: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
22: Více na kopecký.cz.
23: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy.
24: Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
25: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

John Bon Jovi, It's My Life. Krásný dobrý večer, 18 hodin 36 minut, aktuální čas. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co myslíte, že bude teď? Přijde nádherná žena. Je to takový ženský idol mého tatínka, prosím vás. Mému tátovi je 65 let. Možná se mu rok přidala, tak doufám, že neposlouchá. A není to nikdo jiný než Shania Twain. Nádherná ženská, ještě líp jí to zpívá. Tak si ji užijte právě teď a taky bude Wet, Wet, Wet a spousty dalších skvělých hitů. Buďte s námi.

0: co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hitária 90.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo@elektro.cz.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
14: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: Firma na zážitky
17: CZ.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
9: Produkt
5: produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlaví.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Hit Radio. 2 minutky po 19. jedeme, nezastavujeme nejlepší hity, Kabáti, anebo Vaya con Dios. Jdeme na to.

Ne, na, na, na. I takhle zaspívat si společně můžeme. 19 hodin 8 minut, k tomu krásný dobrý večer. Je středa 14.10. Hrajeme to nejlepší z 90. 80. až po milénium. Tak teď si tady dáme takovou typicky taneční pecku. ATC, My Heart Beats Like a Drum. Pamatuju si, jak jsem chodívala na takové ty diskošky, že jo, a pravým bokem sem, pravým bokem doprava, doleva, levým bokem doprava jsem řekla, to jde. Tak já už jsem moc dneska, přísahám. Já bych ten mikrofon měla asi vypnout a poslouchat jenom muziku. Děkuju za všechny krásné zprávy, které nám tady píšete. Klidně pište dál, co dneska děláte, jestli už máte padla na 777 937 777. A tu tady štípecku ATC posílám.

0: Just Call to Say I Love You. Posloucháte Hit Radio, dvě minutky po čtvrt na 8 aktuální čas. Hezký dobrý večer. A v téhle skvělé muzice pokračujeme dál. Co takhle? Bye, bye, bye. A devadesátková kapela, boy band, který já jsem měla vylepený doma ve svém dětském pokojíčku. NSYNC, konkurenti Backstreet Boys. Akorát ten rozdíl je v 21. století, že Backstreeti zažívají svoji druhou vlnu velké slávy, popularity. NSYNC, ty jsou bohužel někde, nevím, na houbách. Funguje asi jenom Justin Timberlake, co si budem. Každopádně taky Sheryl Crow a nebo Laid Back. Tohle všechno za moment, tak buďte s námi. Hezký večer.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: To je to na
6: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Já jsem nevinnej.
9: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
10: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
11: Bacha, Benka.
10: Z vězeňského prostředí.
12: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
10: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. Tři místa, tři nálady. Jeden ski resort Černá Hora pec. Výlety lanovkami za zážitky.
20: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
11: Park v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
17: Tak točíme.
21: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
17: Stop!
21: Co?
17: Showroom na kuchyně.
21: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
17: Berem, díky.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. 5 minutek po 7:30 my pokračujeme dál, protože před námi je skvělá Alice Springs, dáme si její jízdu a taky nebudou chybět ani Two Unlimited a jejich No One. Já se těším strašně moc. Milovala jsem tuhle kapelu. Vlastně oni občas, když se tady chystají takové ty devadesátky, jako máme plánovaný retro víkend od pátečních 15 hodin až do 18. hodiny nedělního večera, tak vy si užijete ty nejlepší hity devadesátek, milénia. Prostě užijeme si tuhle jízdu všichni společně. Já si teda dám takové volníčko, budou tady kolegové z Hit Rádia 90. Můžete se těšit na legendy, jako je Markéta Rachmanová, Ivo Aláč, taky Vláďa Řepka a představíme vám takovou naši novou tvář Hit Rádia 90, Boží Luci, takže opravdu to bude všechno boží, k tomu skvělé devadesátkové hity jako teď Alice Springs a za chvilku zmiňovaní Two Unlimited. Tak hezkou středu.

0: One. Za chviličku Bongo Bong, Manu Chao nebo The Calling a taky Alanis Morissette a Head Away s hitem I Miss You. Tohle všechno do 20. hodiny a my tady společně budeme až do 9. večerní.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: 20. Nakupte jednoduše online.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Prodloužený víkend nebo podzimní prázdniny? Černá Hora pro zážitky. Portážky pro klid, pec, když chceš všechno na jednom místě. Za pár dní stihneš víc, než čekáš. 3 místa, 3 nálady. Jeden ski resort Černá Hora pec. Výlety lanovkami za zážitky.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
15: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
16: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Krásný dobrý večer, poslední společná hodinka před námi. Hit Radio stále s vámi, taky Lea. Dobrý večer a pokračujeme.

Vanessa May Destiny. My pokračujeme dál. Před námi další skvělé hity 80. 90. let až po milénium. Tak co říkáte třeba této pecce? Taková pohodička. Ela, Ela, určitě znáte.

0: dále s vámi. Krásný dobrý večer vám přeje Lea. 8:45 aktuální čas, ještě 45 minut vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle božská Paula Abdul, anebo Aqua, Barbie Girl? Pokud někdo máte nějaký hokej v okolí, tak ať nám napíše tady na 777-937-777 a nebude chybět ani divokej byl. Tohle ode mě za moment pro vás.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
1: Já jsem nevinnej.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Tvá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tim nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Tak točíme.
13: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
12: Stop!
13: Co?
12: Showroom na kuchyně.
13: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
12: Berem, díky.
14: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.

0: se součástí nejlepšího éteru na východě Čech a vysílej s námi. Vltavy, Rádia Černá Hora, 601 292 464. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
4: Domo-elektro.cz.
5: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
6: V hodnotě 100 000 korun.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi, bez nich gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malý svět. Pláto třeba se vrátí.

babouloufier muté.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na východě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Rádia Černá Hora 601 292 464.